0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

Hledám tě tam, kde nic není, jen tuny kamení a kilometry osamění.

0: byl debil. Takhle jednoduchý to je. Takhle jednoduchý to bylo. Takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik. Za jeden okamžik

0: bezpilotní letouny, naváděný rakety, virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jinýho se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen ji nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
2: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl. A virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
2: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za tobě.

0: Reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plynu.

0: Rádio 1. Život v Plzni.
1: Run.

0: 来了，
1: 奶妈妈
0: 来了，
1: 奶řekni妈妈
0: 来了，
2: tak řekni Radio 1
0: 来了。

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90 na celých 9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Blockhead, Proletar a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip Hop, Ambient, Electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
3: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
4: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
5: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
6: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
5: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
7: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz.
8: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungworld, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
9: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
10: Reklama na Radio 1.

0: něco, tak zkusil bych ještě jednou do toho pasáž, prosím.
1: Jo.

0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.
3: Dobré ráno, milí posluchači Rádia 1. Za pár sekund odbude 6. hodina ranní, je čtvrtek 24. září. Vy posloucháte vaše oblíbené rádio na už notoricky známých frekvencích 919 FM pro Prahu, 97,5 pro Plzeň, 98,7 pro Liberec, 100,2 pro České Budějovice. No a nebo prostřednictvím online vysílání na internetu. Od mikrofonu Rádia 1 vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Mikuláš Růžička. Následující 3 hodiny budu tady ve studiu vybírat hudbu, která vás doufám bude příjemně provázet dnešním ránem. Dnešním chladným a trochu upršeným ránem je potřeba dodat. Tak pokud můžete, zůstaňte v posteli, udělejte si třeba horké kakao, zakousněte čerstvý croissant a nechte se unášet hudbou z Rádia 1. Příjemný poslech.

německý producent a DJ Ben Böhmer a taky jeho kolega Nils Hoffmann. Ve skladbě Breathing, asi nejznámější jejich společné skladbě, ve které si přizvali vokalistku, zpěvačku Malou v remixu od Orbit. 6.13 na Rádiu 1, teď neméně slavný elektronický producent Adam Freeland a jeho skladba nazvaná Killy Girl z EPčka Twisted.

0: jedno.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: 17. října přijíždí do Prahy legenda elektronické hudby. James Lovell, zakladatel projektu Uncle, vystoupí v klubu District se speciálním 3-hodinovým DJ setem. Speciální host, polské duo Scalpel s unikátním AV setem. 17. října, District Prague. Vstupenky v síti Go Out. James Level Uncle, 3 hodiny, jeden výjimečný večer.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto. Podporuje Radio 1.
8: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL. Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
8: Palác Akropolis a Rádio 1 vás zvou na další díl koncertní série Music Infinity. Ve čtvrtek 24. září se navrátí do Prahy berlínský elektronický producent a zpěvák Aparde, který představí nové album Empath. Večer odevře berlínské duo 505 z prvky cinematického jazzu a abstraktního tripopu. Tento čtvrtek Aparde a 505 Palác Akropolis v rámci Music Infinity.
9: Reklama na Rádio 1.

0: producenta a hudebního skladatele Janusa Rasmussena, pocházejícího z Islandu, asi dobře znáte. Společně totiž tvoří s Olafurem Arnaldsem duo Chiasmos. Ale ne méně zajímavá je i jeho solová tvorba. Ostatně track Doom je toho důkazem. 6.44, posloucháte Radio 1, od mikrofonu mám příjemný poslech, přeje Mikuláš Růžička. No a teď se pojďme podívat na novinky v hitparádě Radia 1.
1: Hitparáda Radia 1. Poslechněte si novinky v hitparádě Radia 1 pro tento týden. Jako první se nám představí američtí Hey Nothing a jejich titulní věc z druhého alba s názvem Hound.

Zkušený britský producent Muramasa je tady ve spolupráci s rapperkou Led Byer ve skladbě Nija jako novinka druhá.

0: O novinku třetí se postará kanadský písničkář Mac DeMarco. Začal pojmenovávat skladby podle toho, kdy vznikly, takže ta další věc se jmenuje 2026-0109 Wave Goodbye. Do hitparády se vrací také Will Wiesenfeld, americký producent a zpěvák, kterého známe pod pseudonymem Bass. Vydal nové EPčko, to se jmenuje Three Negative Pop Songs. A tady je skladba The Phone. A dáváme si také další ukázku z nového alba Distance in Static od Bonobo. Talk to Me, featuring Nicole Miklis. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert australské hudebnice Courtney Barnett. Ta vystoupí 3. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéudolí.cz.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
9: 9. října v Paláci Akropolis vystoupí Ivo Dýmčev, jeden z nejoriginálnějších hlasů současné evropské scény. Zpěvák, performer a skladatel, který netvoří jen hudbu, ale celý vlastní svět. Ivo Dýmčev. 9. října Palác Akropolis. Vstupenky v síti Go Out.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Reklama na Radio 1.

si, že trošku toho ambientu po ránu neuškodí. Tohle skladba, která se jmenuje Portal to the Universe a složilý japonský skladatel Masayoshi Fujita, vydána značce Erase Tapes, album, které se bude jmenovat Forest of Tranquility. Já nevím, jak vy, ale mě tohle prostě baví. 7 hodin, posloucháte Radio 1, je čtvrtek 24. září. Koukám, že svátek dnes slaví Jaromírové, tak všechno nejlepší. A teď už dám pitch od projektu iFen, skladba, ve které hostuje Emma Brabcová, Adriana Morn a Kateřina Malá. To je přímý poslech s Radem 1.

tak tímhle trackem jsem tak trochu zavzpomínal. Ano, Falls a jejich Spanish Sahara, věc, která vyšla na albu Total Life Forever dokonce už v roce 2010. Je to neskutečné a ani bych se nedopočítal, kolik krát jsem ji už přehrál ve svých uších a sluchátkách. Taky dodám, že tahle deska byla nominovaná na Mercury Music Prize. Teď už Matt Beringer a Martin Nefasto.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
9: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
10: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: Kamarádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdhudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meet Factory pokřtí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
6: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Reklama na Radio 1.

americká skladatelka Juliana Barwick a skladba Same, tahle myslím z desky Will z roku 2016, ale Juliana Barwick nespí a pro své fanoušky vydala album nové, tuším, že vyšlo letos v červnu nebo v červenci a na značce Ninja Tune, jmenuje se Healing is a Miracle a doporučuji k poslechu též. Na Radiu 1 teď Guido a skladba nazvaná Moondrift.

0: Reklama Rádia 1.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
6: Jasně, a já budu britská královna.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
6: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
6: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
5: No počkej.
7: Více o nabídce na byd.com.
8: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16. 9.
10: Reklama na Radio 1.

0: pozvánka do Galerie hlavního města Prahy.
1: Ahoj, tady Sandra z Galerie hlavního města Prahy. Chtěla bych vás pozvat k nám na výstavu Bezhlavý jezdec, kde vystavují Josef Bolf, Jan Mančuška, Jan Šerík a Tomáš Vaněk svoje práce z konce 90., kdy u nás začínal teprve internet a lámala se analogová a digitální doba. Výstava trvá do 11. října. Přijďte se podívat k nám do Domu u kamenného zvonu na Staroměstské náměstí 13. Máme otevřeno od úterý do neděle od 10 ráno do 10 večer. Těšíme se na vás a další info najdete na www.ghmp.cz.
2: Kulturní servis.

Na kompilaci Various Artists Fabric Presents Max Cooper vyšla skladba AO a je to collab Rival Consoles a Maxe Coopera. Oba dva moji oblíbení producenti a skladatelé elektronické, převážně deep houseové hudby. V 8.17 na Rádiu 1 od mikrofonu vám i nadále příjemný poslech přeje Mikuláš Růžička i s další skladbou, která je od Wet. Jmenuje se Are You Willing?

on his rings and chains, spolupráce Dina Blanta, Eliasa Rosenfelta a Vegan. V novinkách na Rádiu 1 je tam i další věc od Alabama Shakes, skvělá to skladba nazvaná Another Life.

0: Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tento kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narozeninový dárek.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90 a cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
9: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Šankár, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
10: Prague Sounds, the festival.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Reklama na Radio 1.

List Sunrise, tak se jmenuje skladba od francouzských M83, která vyšla 4. září. No a předznamenala to, na co se všichni moc těšíme, nebo teda všichni ti, kteří máme rádi M83, jejich 10. studiové album I Wrote You a Letter by mělo vyjít už brzy. No, co už taky se brzy stane, je to, že bude 9 hodin, konkrétně za 13 minut. A tak je pomalu na čase, abych se rozloučil. Dovolte mi ještě krátký pohled do programu na Rádiu 1. Od 9 totiž převezme kormidlo ve studiu Honza Marek. Po něm od 12 do 3 bude vysílat Jana Kománková. Od 3 do 6 se těšte na Stanislava Zimu. A od 6 do 7 vás čekají, jak obvykle, odvážné palce. V 7 hodin klasicky CD non-stop. Dnes Courtney Barnett a deska Sometimes I Sit and Think and Sometimes. V 8 hodin vás čeká hit paráda Rádia 1 s Jerem Žákem a ve 22 hodin potom pořad AM 180. Na webu Rádia 1 najdete také aktuální pohledy do hit parády, které vévodí Fontaines DC se skladbou Marian, nebo do Velké sedmi, kde tuším je na prvním místě Fox O a skladba Tvoje hvězdy. Je tam spousty velmi zajímavých informací ze světa kultury. A taky můj tracklist. Mě moc těšilo, mě jmenuje Mikuláš Růžička, mějte se moc hezky a za 14 dnů v 6 ráno se budu těšit zase naslyšenou. A pokud byste dnes na večer neměli co na práci, dovolte mi pozvat vás na můj koncert na zámek Kačina do Chodkovské knihovny. Bude to moc fajn ambientní klavírní zážitek, tak třeba na viděnou tam. Mějte se hezky, ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
5: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
6: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
7: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
6: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Reklama na Radio 1.

0: I wish for all of you blue skies and golden sunshine internally all along the way. Everyone, have a great day.
1: Ahoj, ahoj.
2: Hoj, hoj, hoj.
3: Radio 1.
1: Ahoj.
2: Krásné dobré ráno, je 9 hodin 7 minut. No a ze studia Rádia 1 už vás zdraví Jan Marek, který tady s vámi tradičně jako každý jiný čtvrtek bude až do 12 hodin. Díky Mikimu Růžičkovi, který tady s vámi trávil krásné ráno. No a my se posuneme dál, no a já začnu Kevinem Morbym, kterým jsem vás tak trochu mučil celé léto, protože jsem tady hodně hrál z jeho nového alba Little White Open. Teď ale Kevin vydal nový single, kterým si myslím, že bychom mohli tak trochu důstojně tohle léto ukončit, protože je to takový song pro babí léto a je to taky takové snídaňové menu, protože po divné kávě vám tady Kevin Morby přináší sandwich, skladba se totiž jmenuje PBJ, což je samozřejmě zkratka pro Peanut Butter and the Jam, což je sandwich s arašidovým máslem a jamem. A Kevin hned v úvodu dodává, že tím nemyslí jenom tenhle sandwich, protože mu jedna známá říkala, že se takhle říká způsobu, kterým jezdí autem a vyrovnává se tak s velkým vedrem tak, že má současně puštěnou klimatizaci a otevřená okýnka. Mně to přijde celkem jako slušná blbost, ostatně stejná blbost, jako když Phoebe Bridges říká, že jezdí autem windows down and heater on. Klidně mi napište na chat na webu Rádio 1, jestli něco takového provozujete, samozřejmě proti gustu žádný dišputát. Takže ukončení léta Kevin Morby a skladba jeho nejnovější single z minulého týdne s názvem PBJ právě teď na Rádiu 1.

0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý.
2: Rádio 1.

0: reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Bloghead, Proletér a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip Hop, Ambient, Electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
9: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže z Jejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAutu. Podporuje Radio 1.
10: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 nám právě doznívá japonský multiinstrumentalista Sen Minamoto s jeho novinkou skladbou Chewing Gum. Dnes to bude náročné, protože tady mám pro vás připraveno asi 6 hodin hudebních novinek, které za ten týden stihly vyjít, takže to logicky za ty 3 hodiny nemůžeme všechno stihnout. Tady hudebník ze Seattlu, který se říká Fish Narc, a jeho nová skladba Big Dumb World. Právě teď na Rádiu 1.

Teď tu máme hned za sebou dvě věci z New Yorku. Ta, která právě dozněla, to byla skupina Billboard Style se skladbou Drop, což je třetí single z jejich připravované desky. Teď umělkyně Carolyn Rose a její skladba Hello Again.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
10: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz.
11: Palác Akropolis a Rádio 1 vás zvou na další díl koncertní série Music Infinity. Ve čtvrtek 24. září se navrátí do Prahy berlínský elektronický producent a zpěvák Aparde, který představí nové album Empath. Večer odevře berlínské duo 505 z prvky cinematického jazzu a abstraktního tribopu. Tento čtvrtek Aparde a 505 Palác Akropolis v rámci Music Infinity.
12: Reklama na Rádio 1.

Posloucháte Rádio 1 a my pokračujeme v proudu hudebních novinek. Nám právě dozněla kanadská hudebnice Sofia Stell se skladbou I Do. No a další novinka je návrat skotské skupiny Churches, které tento týden vyšlo single, skladba Roses, právě teď na Rádio 1.

0: Start. Start. Start. Start. Start.
1: Už mikrofonu. Radio 1. Uší mikrofon. Žádáme posluchači. Zachovejte nám přízeň. Závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se převadit. Všechno bude dobrý.

10 hodin 1 minuta, vy posloucháte Rádio 1, což je samozřejmě mimořádně záslužná činnost. Je čtvrtek 24. září, svátek slaví všichni Jaromírové. No a na Rádio 1 je čas na další záslužnou činnost, kterou je samozřejmě náš pravidelný kulturní servis. Tak pojďme na to. Kategorie festivaly. Právě nám probíhá Prague Art Week, mezinárodní festival vizuálního umění na různých místech v Praze. Dále je tady Landscape Festival, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Potom festival Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. No a v neposlední řadě festival Next Wave, nebo taky Příští vlna, festival alternativního divadla, tance a hudby v Praze. Kategorie galerie. Ve studiu Pram vystavuje Emilie Lambert výstavu s názvem Chiméra. V Trafo galerii Siegfried Herz a jeho Velké poledne. V Artium Bořislavka výstava umělců Alejandry Svátek a Matěje Hrbka s názvem Láska. V muzeu Montanelli výstava Já, Bedřich Dlouhý. V galerii Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, ocel, stroj. V galerii Středočeského kraje výstava Milana Cajze, upravit, resetovat, zobrazit více. V Národní galerii Praha ve Veltržní paláci, kabinet doktora Fausta 1. V Doxu Radka Bočevič a její Faust. V galerii hlavního města Prahy, konkrétně v zámku Troja, labirint, krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, příroda okolí Roztok. V Rock Café Vlado Majen, v Kunzále Praha Memory of Touch, první část sbírka Kunzále Praha Dialogu. V Moravské galerii v Brně Lukáš Macháček a Hanácká. V Umělecko-průmyslové muzeu v Praze Vita Aeternis, výstava o restaurování. V Meat Factory, konkrétně v galerii Zeď Tomáš Mitura a jeho Chasing Shadows. V galerii Benedikta Rejta v Lounech František Kincl a jeho Tromel. V Novoměstské radnici Nová generace umění. V Kaštanu Seni Unžezu tam vystavuje Jitka Hilská výstavu s názvem Trocha poezie. Na Chvalském zámku se můžete těšit na cestu kolem světa za 80 dní. V Karpuchy na galerii Bystrík Kočo a Margarita Iry You Can Return, You Are Here. V Pragovce galerie Radka Částková a Magdalena Šimurdová a výstava s názvem Murmuring Matter. Na Pražském hradě ve Vladislavském sále České korunovační klenoty. V European Arts Sára Konečná a Tereza Štětinová s výstavou Zrání. V sektoru 9 na Smíchovské náplavce Laura Delago a Umbrales. V galerii etc. Art Marian Pala a Stále se vychloulám. No a ve studiu Pro na Vlounech k nové epoše Zdeněk Pešánek a Dědictví světla. No a na Rádiu 1 se dnes o 12 hodin můžete těšit na vysílání kolegyně Jany Kománkové, no a po ní od 3 až do 6 na Standu Zimu. Bude tady taky hned několik soutěží, tak pečlivě poslouchejte a taky se těšte na rozhovory, protože ve 2 hodiny si budeme povídat s Jirkou Kredencem o festivalu Lunchmeet. A v 5 hodin se Silví Šeborovou, hlavní kurátorkou festivalu Brno Art Open. V 6 hodin uvede Iveta Nebesařová pořad Odvážné palce, kde se dozvíte více o filmových novinkách. V 7 hodin zazní CD Nonstop, kde zahraje Courtney Barnett, která mimochodem brzo vystoupí v Praze v klubu Meat Factory. My si od sebe pustíme její album Sometimes I Sit and Think and Sometimes... Od 8 hodin Jerry Žák, všechno nejlepší Jerry, z hitparádu Rádia 1, 5 novinek a aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, které ještě až do 12 hodin běží na webu Rádio1.cz. No na úplný závěr dne Kuba Hošek a Štěpán Wolf od 10 až do půlnoci s pořadem AM180. To byl kulturní servis na Rádiu 1, no a my se jdeme vrátit k hudbě a k hudebním novinkám. První věc po 10. hodině, která nám zazní, bude skupina Waves.

Na Radio 1 nám právě dozněla spolupráce dvou producentů Deer Park a Valerie Litvákov, skladba Better Than Mine. Teď už návrat bostonské skupiny Krill se skladbou Dominate právě teď na Radio 1.

walking home, you'll be the last to know a compass rose.

0: 1.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhony 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: 17. října přijíždí do Prahy legenda elektronické hudby James Lovell

0: District Prague. Vstupenky v síti Goa. James Level, Uncle, 3 hodiny, jeden výjimečný večer.
1: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o 2 scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Reklama na Radio 1.

10 hodin 30 minut vy posloucháte Rádio 1. No a je tady skutečně soutěž Rádia 1, soutěž s festivalem Future Gate. Už za chvilku jeden z vás bude mít možnost vyhrát dva volné vstupy na festivalový film dle vaší volby v rámci pomalu se blížícího festivalu Future Gate. 13. ročník festivalu science fiction filmu Future Gate začíná v Praze už v pondělí 28. září. Těšit se můžete na filmové novinky, legendy žánrů, krátké filmy i dokumenty. Mezi filmy najdete třeba Blade Runner, příchozí korejský horor Kolonie od tvůrců Vlaků do Busanu nebo japonský animovaný klenot Junk World. Festival se koná v Lucerně, jak už jsem říkal, od pondělí 28. září až do 4. října. No a kompletní program festivalu najdete na webové stránce futuregate.cz. Jenom zopakuju, že jeden z vás za chvilku, až zavolá, bude moct vyhrát dva volné vstupy na festivalový film dle vaší volby. Telefonní číslo do našeho studia si můžete už vyťukat, je to 210-323-919, ale zatím nevolejte, protože telefon je zatím zablokovaný. Já ho odblokuju až v moment, kdy přečtu otázku. No a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. No a otázka zní, jedním z hostů festivalu je i režisér Nicholas Meyer. Je to jeden z nejvýznamnějších tvůrců velmi oblíbené science fiction ságy, která letos slaví 60 let od svého vzniku. No a já se ptám, o jakou filmovou ságu se jedná. Volat na číslo 210-323-919 můžete právě teď. A my tady máme prvního volajícího. Ahoj, tady ho.

0: Honza. Haló, haló, máme tady? Nemáme. Haló, haló, slyšíme se?
1: Ahoj, Honzo, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Vypínám rádio. Star Trek.
0: Ty to víš naprosto přesně. Je to skutečně tak, je to Star Trek, ona možná už tak trochu napověděla ta hudba. Já ti gratuluju, já jsem přeslechl jméno, pardon.
1: Miloš.
0: Čau Miloše, tak gratuluju ti, právě si vyhrál dva volné vstupy na festival Future Gate. Jseš spíš na Star Wars nebo jseš spíš Trekky?
1: Spíš Star Wars.
0: Já myslím, že na festivalu Future Gate je hezký, že oboje odpovědi jsou v pořádku, takže ano, tady ano. Nebyla špatná odpověď. Ještě jednou gratuluju, prosím tě, vydrž mi Miloši chvilku na drátě, já ti mimo vysílání řeknu více k té výhře.
1: Jasně, super, děkuju.

No a vy posloucháte Rádio 1 a po soutěži pokračujeme v hudebních novinkách. Touto byl samozřejmě cover skladby Porcelain v originálu od skupiny Red Hot Chili Peppers. Tentokrát ji zahrál hudebník Slawson Melon One, kterého jsme ostatně nedávno mohli vidět v Praze. Teď už skupina Chastity Belt se skladbou I Could Say Less právě teď na

CD Nonstop. Australská zpěvačka a kytaristka Courtney Barnett začínala původně už počátkem minulé dekády v kapelách Rapid Transit a Immigrant Unions. Její první solové album Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit z roku 2015 zazní v souvislosti s jejím blížícím se koncertem Meat Factory. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meat Factory, 5. října. Force.cz.
6: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na Fall, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
7: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 12,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
8: Reklama na Radio 1.

chvilku nám dozněla skupina Pushbike se skladbou novinkou Captain on the Bridge. Další věc, návrat hudebnice Dummy Heart, která po mnoha letech přichází skladbou All I Do Is Sit Here. Posloucháte Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Jako první se nám představí američtí Hey Nothing a jejich titulní věc z druhého alba s názvem How.

Zkušený britský producent Muramasa je tady ve spolupráci s rapperkou Ledbyer ve skladbě Nija jako novinka druhá.

0: O novinku třetí se postará kanadský písničkář Mac DeMarco. Začal pojmenovávat skladby podle toho, kdy vznikly, takže ta další věc se jmenuje 2026-0109 Wave Goodbye. Do hitparády se vrací také Will Wiesenfeld, americký producent a zpěvák, kterého známe pod pseudonymem Bass. Vydal nové EPčko, to se jmenuje Three Negative Pop Songs. A tady je skladba The Fawn. A dáváme si také další ukázku z nového alba Distance in Static od Bonobo. Talk to Me, featuring Nicole Miklis. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert australské hudebnice Courtney Barnett. Ta vystoupí 3. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Díky Jerrymu za uvedení novinek Hitparády Rádia 1. Je přesně 11 hodin, vy posloucháte Rádio 1. No a pouštíme si hudebnici Elenu Tonru, kterou samozřejmě znáte ze skupiny Daughter. Teď v rámci solového projektu X-Ray vypustila ven single Radio Station.

Na Radu 1 nám právě dozněla skupina Bleachers se skladbou Caught Myself Believing. Teď už spolupráce skupin Modest Mouse a Caliphone, skladba single Barstool Blues.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.

Na Radu 1 nám právě dozněla skupina Mildred se skladbou Bird Love. Teď už hudebnice z Nashville v Tennessee, vlastním jménem Sophia Regina Ellison, známá jako Soccer Mommy, se svým novým singlem, skladbou Rings of Saturn. Na Radu 1.

Na Rádiu 1 nám právě dozněla belfastská skupina s názvem RoboCobra Quartet se skladbou Haha. Posloucháte Rádio 1, čtvrtek 24. září, 11 hodin 23 minut. Další skladbu má na svědomí Young Clean, je to spolupráce spolu s Future a Metro Booming. Skladba se jmenuje That's It, no a měla by vyjít, respektive už vyšla na soundtracku chystané hře, pokud někdy vyjde Grand Theft Auto 6. díl. I don't think

0: That's it. Go get him, Lee.
1: Reklama Rádia 1.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroen.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.

Posloucháte Rádio 1, kde právě dozněla další novinka Bonobo spolupráce s hudebnicí Janou Nilufer, skladba Yves Fontaine. Teď už chicagská skupina Cancer se skladbou novinkou Future Tripping právě teď na Rádio 1.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

Na Radu 1 nám právě dozněla Groupie se skladbou Our First Song Ever. Teď už skupina Glasshouse Red Spider Mite, což znamená škůdce z potřídy roztočů s Vilušku Chmelovou. Tady jejich skladba Ride or Die právě teď na Radu 1.

Studio 1, nám se pomalu blíží 12. hodina, ale ještě než tak stane, stihneme takové 3 až 4 hudební skladby, ale také samozřejmě druhou část našeho pravidelného kulturního servisu. Jdeme na to. Z kategorie koncerty a tančírny v Rock Café v 19.30 vystoupí Igloo, Yelling Orangutans a Blunt Work. V klubu 007 Strahov, totiž na sedmice v 7 hodin Recu a Narkóza, za spabu v Plzni v 20.00 skupina Voila, v Groove Baru 21.30 Ed Sky, v Paláci Akropolis 19.30 a Pardé 505 a featuring Fabio Redermacher. V čítárně Unijazz 20.00 No Country for Old Men, klubovně Povaleč v 19.30 s Wafelen, Sunblind a Infloss. V Kaštanu v scéně Unijazzu od 8 The Rockoons. V kampusu Hybernská v 19.30 Jiný metro a The Ocelots. No a ve Fuxu 2 vystoupí Baron Hayes. Kategorie filmy Edison Film Hub v 7 hodin odpoledne promítá Magickou posedlost, druhý díl. V knihe pilotů O česti, pícha a předsudek a v 20.45 V srdci divočiny. V knihe Lucerna v 17.30 Kdyby se holuby proměnily ve zlato. V knihe 35 v 18.00 Guru a v 20.30 Léčivé účinky sebeklamu. No a v knihe Dlabačov od 8 hodin večer Snímek poeta. Z kategorie divadlo, divadlo v Celetné v 19.30 Zrcadlový efekt, divadlo v Dlouhé v 19.00 Konec rudého člověka, v divadle Minor už od 6 hodin odpoledne Karkulko neboj se, v Azylu 78 v 19.00 Má vlast, v divadle Pod Palmovkou v 19.30 hrají ženu filmového kritika, ve Švandově divadle v 7 hodin Hadry, kosti, kůže, v Meet Factory od 8 Serotonin, v kulturní stanici Galaxie v 18.00 Impossible Horizons, v divadle Ponec v 19.30 Budíš světlo, ve studiu Alta už od 5 Mikrosvěty, na Jetkách 78 se v 19.30 můžete těšit na Sen Art, no a v A studiu Rubín v 19.30 Plán B. Potom je tady ještě kategorie ostatních, v divadle Broadway v 7 hodin stand-up Mateo Lane a Atrium Bořislavka v 6 hodin komentovaná prohlídka výstavy Láska. No a na Rádiu 1 se na vás už o 12 hodin chystá Jana Kománková a po ní od 3 až do 6 Standa Zima. Bude tady ještě také nějaká ta soutěž, tak pečlivě poslouchejte. Ve 2 hodiny rozhovor o festivalu Lunchmeet, v 5 hodin rozhovor o festivalu Brno Art Open. V 6 hodin Iveta Nebesařová a Viktor Palák s pořadem Odvážné palce, kde vám řeknou více o filmových novinkách a dají nějaký ten palec nahoru nebo dolů. V 7 hodin CD nonstop a taky pozvánka na blížící se koncert Courtney Barnett, které vystoupí již brzy v klubu Meet Factory. Dnes večer od 7 si pustíme její album Sometimes I Sit and Think and Sometimes 3 tečky. Od 8 uvede Jerry Žák hitparádu Ráde, tak kde se můžete těšit na 5 novinek, ale taky vám zahrajeme aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, které ještě běží pár minut až do 12 hodin na webu Radio1.cz. No a na závěr dne od 10 až do půlnoce pořad AM 180 se Štěpánem Bolfem a Kubou Hoškem. To byl kulturní servis.

Radio 1 nám právě doznívá Dana Margolin se skladbou Big Beautiful Sound. Blíží se 12. hodina, no a můj čas na Radio 1 už se nahýlil od 9 až do 12. Vám hudbu vybíral Jan Marek, tracklist už najdete vyplněný na webu radio1.cz. Kdybych byl na vašem místě, tak bych určitě neodlaďoval, protože od 12. se o vás velmi dobře postará moje kolegyně Jana Kománková. No ale co já vám budu říkat. Co vám ale řeknu je, že vám popřeju fajn den a budu se na vás těšit zase za týden od 9 až do 12. A teď si ještě pustíme Carolyn Rowe se skladbou Calm, poté skupinu A Country Western se skladbou Blood Eagle Now a na úplný závěr skupinu Slack Times se skladbou Goodbye.

0: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Stavebniny Deck přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na deck.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
10: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Reklama na Radio 1.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
9: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
10: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
9: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
11: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdhudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meet Factory pokstí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
12: Reklama na Radio 1.
13: Jedem dál, jak asi víte, Jangac chystají další živák a my se pustíme neživou, ale krásnou věc, Strange.

Soutěž Rádia 1.

Je to tak, máme tady soutěž a bude se týkat chlápka, který ho tady ráda hrávám, takže mě těší, že můžete vyhrát tiskaný koncert King Dude. Přečtu vám jako obvykle magický.

0: několik společných nahrávek s jednou velmi známou goticko-folkovou písničkářkou. Vydali spolu například EPčko Sing Songs Together a Sing More Songs Together. Jak se tato zpěvačka jmenuje? Volejte teď. There are things that you keep, whether you want to or not. Rádio 1.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Je to Chelsea Wolf?
0: Je to tak, výborně. Vyjdeš na drátě, vstupy jsou tvoje.
1: Děkuju.
0: To bylo rychle a správné. King Dude, my si doposlechneme jeho nejnovější písničku Sunset Skies, kterou prý napsal téměř náhodou, než vyrazil na aktuální turné.

0: Marek, překrásně zahuhlaný teleskop s letošní album Static Charge, skladba Revolutionary Blues. Jako vždycky najdete seznam odehraných písniček na radio1.cz vedle mé na DJ.
1: Well, I've been to some far places, I've read the writing on the wall. But today I walk with Jesus.

tak trocha té písničkařiny, jak to někdo z kolegů tady označuje v našem počítači skladující hudbu. Cass McCombs, American Canyon Sutra.

0: Reklama Rádia 1.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
6: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
7: 9. října v paláci Akropolis vystoupí Ivo Dýmčev, jeden z nejoriginálnějších hlasů současné evropské scény. Zpěvák, performer a skladatel, který netvoří jen hudbu, ale celý vlastní svět. Ivo Dýmčev, 9. října, palác Akropolis. Vstupenky v síti Go Out.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.

Je to tak, nastal čas na kulturní servis. Začínáme od festivalu Prague Art Week, mezinárodní festival vizuálního umění na různých místech v Praze. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové a Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Next Wave, příští vlna, festival alternativního divadla, tance a hudby v Praze. Galerie Studio Prám, Emily Lempert, Chimera, Trafo Gallery, Siegfried Herz, Velké poledne. Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka. Výstava se jmenuje Láska. V muzeu Montanelli Jábel Dřej Dlouhý, galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, Oce, Stroj. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Sajse, Upravit, rezetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Kabinet doktora Fausta, Římská 1. V doxu Radka Bodzevič Faust, na zámku Troja, který spadá pod galerii hlavního města Prahy, Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, příroda okolí Roztok. V Rokafe Vlado Majen, v Kunzale Praha, Memorial of Touch 1. Sbírka Kunzale Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, samozřejmě, to mám to pod sebou. Moravská galerie v Brně, kde jinde by mohla být Moravská galerie. Lukáš Macháček, Hanácká. Umělecko-průmyslové muzeum Praha, Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinco, Troml. Novoměstská radnice, nová generace umění v Kaštanu, Jitka Hilská, trocha poezie. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Karpochina galerie Bystrý Kočo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. Pragovka galerie Radka Částková a Magdalena Šimurdová, Murmuring Matter. Pražský hrad, Vladislavský sál, České korunovační klenoty. European Art, Sára Konečná, Teresa Štětinová, Zrání. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago Umbrales. Galerie etc. Art, Marian Pala, Stále se vychloubám, studio Prona v Lounech, k nové epoše Zdeněk Pešánek a Dědictví světla. Na rádu 1 v 18 odvážné palce, v 19 CD non-stop, dneska Courtney Barnett, Sometimes I sit and think and sometimes I just sit. V 8 bude hitparáda Rádia 1, k čemu bych podotkla, že dneska má svátek Jaromír, takže můžete panu inženýrovi posílat spoustu přání k svátku naším mailem nebo chatem. A v 10 začne další díl pořadu AM 180. To byl kulturní servis. A my pokračujeme dál. Slavná skladba Ozone Breakdown od Renegade Soundwave se dočkala novýho remixu od Leroye Thornhilla, původně z Prodigy. Tady je.

Tohle je taky milý návrat. Dave Angel se vrací k labelu Ironess Records a tahle skladba se jmenuje FTOGS a znamená to For the Original Gangsters.

Dozněli jste do MC's remixu Steve'a Hillage a toho je projekt Litronics, skladba Get Out. Jinak tý elektroniky dneska bude ještě povícero, i protože od 14 hodin vás čeká rozhovor k festivalu Lunch Meet, který vypuká v Praze a my si budeme povídat s jedním z jeho organizátorů.

0: 追。
1: Reklamarádia 1.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
7: Bloghead, Proletar a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip hop, ambient, electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
8: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL. Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Reklama na Radio 1.

poslouchat Rádio 1, to byly Ferdy and Lillian, skladba The Sound of Art, která vyjde zítra. A stejně tak z věcí, které jsou čerství a my dostáváme těsně před vydáním, mě potěšil, že projekt Jen si přizval Aidena Moffetta z Arab Strap a my si pustíme jejich společný počin Jaguar Sun.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prakartweek.cz.
10: 17. října přijíždí do Prahy legenda elektronické hudby. James Lovell, zakladatel projektu Uncle, vystoupí v klubu District se speciálním 3-hodinovým DJ setem. Speciální host, polské duo Scalpel s unikátním AV setem. 17. října District Prague. Vstupenky v síti Go Out. James Lovell, Uncle, 3 hodiny, jeden výjimečný večer.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Reklama na Radio 1.

0: Doznívají nám Vanishing Twin Sugar Stone, skladba, která je jednou z předzvěstí jejich chystaného nového alba. A pouštíme si sobě lehký oslý můstek, protože ve Vanishing Twin bubnuje Valentina Magaletti, která bude jednou z hvězd festivalu Lunch Meet, který v podstatě už vypukl zahajovacím večerem včera a teď se rozjíždí pořádně. Já jsem vám sliboval rozhovor s jedním organizátorem tady toho festivalu. Po roce je tady opět Jiří Kredenc a opět vám něco poví o téhle akci a opět se ho budu trochu ptát na letošní ročník Lunch Meetu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Takže Lunch Meet začíná, respektive už začal a nás čeká nějaký drobný povídání s tebou o tom, co přijede letos. Vím, že tam máte spoustu představení, které jsou dělány čistě jen pro tuhle akci, což mi přijde fajn. A samozřejmě tam máte velký jména, pokud vím takové, které už jsou dávno vyprodaný. Ale i ta Valentina Magaletti není žádný Bčko, takže zkus nám říct, co je zásadním highlightem tady toho festivalu a na co se těšíš a co tam bude.
1: Tak pravdou je, že neděle už je dlouho vyprodaná, ale Valentina, samozřejmě Otekr, to je taková jistota. O tenhle booking jsme dost dlouho usilovali, vždycky se to nějak netrefovalo do správných dat a správných ročníků, ale už od loňska jsme věděli, že letos se to povede a vlastně s Valentínou a psámi jsme trošičku chtěli zaexperimentovat tím, že jsme vlastně management Otekr přemluvili, aby tenhle koncert mohl být součástí toho večera, protože vlastně nám přijde velmi zajímavý spojit ty dva matematicky přesný přístupy, ať už ve hře na akustický nástroj, anebo na práci s nějakým hardwarem, tak je spojit dohromady v jeden večer.
0: Takže to bude vyloženě po kupě. A
1: je to tak.
0: Jasně. A co dalšího tam je a co ještě není vyprodaný?
1: Tak určitě bych zmínil hned dnešní večer, který bude vlastně se vinout úplně v jiný atmosféře, bude to spíš takový mellow, příjemný, atmosférický a celý ten večer je poskládaný z takových mladších talentů z skandinávské scény anebo touhle scénou nějakým způsobem ovlivněný třeba nějaký směry, který v tenhle moment nebo poslední roky jsou zajímavý a jsou to vlastně tři projekty, ale tento večer je to americká umělkyně Bapary, projekt Yawning Portal a Vesum s Gazem vlastně vytváří pro festival světovou premiéru právě v jednom z našich nějakých commission projektů, takže na to se určitě velmi těším a bude to strašně příjemný večer.
0: A to bude dneska v Letušním paláci?
1: Je to tak, je to tak.
0: Vy jste na třech místech celkem, respektive vy jste začali včera v Ankali večírkem, jaký to bylo?
1: Bylo to fajn, takový komornější, ale s tím jsme trošku počítali, protože i ta hudba byla taková, řekl bych, trošku náročnější, anebo spíš pro...
0: No tak, jako, ano, zatímco zbytek Lunch Meet je Juchanda pro masy, ale ne, povídej.
1: Takže bylo to vlastně fajn, zase se tam podařilo vytvořit nějaký specifický setup, který vlastně nějakým způsobem potrhnul tu hudební část i nějakou vizualitou, která byla vlastně vytvořena speciálně pro tenhle večer, takže to jsou věci, které děláme vždy a všude a takhle nás to baví. A jinak teda, co se týče ještě dalšího programu, tak si myslím, že pokud posluchači přemýšlí, co s víkendem, tak bych jim doporučil teda zakoupit lístky velmi brzy, protože se blížíme k tomu soldoutu i vlastně oba dva další víkendový večery.
0: Co tam bude?
1: Takže v pátek bych určitě zmínil věc, na které jsme taky pracovali relativně dlouho s partnerskýma vlastně nějakýma institucema nebo festivalema Revive v Holandsku a Barbican Center v Anglii. a to je vlastně nový audiovizuální dílo Kamaru, kdy vlastně o nějakou vizuální stránku se postaral Nick Verstad. Je to úplně nádherná věc, já jsem to viděl vlastně na jaře už a moc se na to těším. A vlastně vždycky ten večer, takže tohle bude jakoby první projekt a ten večer potom vždycky nějakým způsobem se snažíme stavět tak, aby to gradovalo, jak i třeba ve využití těch různých vizuálních elementů anebo formátů, tak i třeba jako dynamikou té hudby anebo toho zážitku samotného.
0: Dneska bude představení na téma Hildegarda z Bingenu. O co jde?
1: Tak to je zase věc, která úplně není festivalová, ale vždycky se koná ve stejný den, kdy nám startuje festival v Letržáku, to je naše dlouholetá spolupráce s Národní galerií. Tentokrát teda kurátorsky se na tom podílel s náma i Transit a ještě je s partnerem kromě Národní galerie i Prague Art Week, je to takový relativně větší projekt, je to performance, nechtěl bych moc prozrazovat, je to velmi zajímavý dílo, kvůli kterému určitě bych doporučil všem se zastavit ve Veletržáku o 6:30, protože vstup je zdarma, takže nemá to moc překážek a kapacita je velká.
0: To zní dobře. A jako něco, proč oni, to prozradíš?
1: Je to vlastně to... To dílo zpracoval švýcarský umělec Niels, který vlastně, jako takhle, my jsme o tomhle už se bavili znovu i loni a nějakým způsobem je to site-specific věc, která nás vlastně zajímala a tyhle věci se snažíme z Národní galerii nějakým způsobem rozvíjet v jejich prostorech, takže když jsme si povídali o tom, co by jsme letos mohli nějakým způsobem zařadit, tak jim se tady tohle velmi líbilo. Vlastně trošku víc už to nějakým způsobem se dotýká té performativní části mnohem víc než hudební, třeba na co můžou být naši diváci a fanoušci a posluchači zvyklí, ale vlastně to je znovu zase jako další věc, která je pro nás zásadní pořád se nějakým způsobem posouvat dál a vymýšlet věci, které třeba ne úplně každý tady organizuje a nějakým způsobem, anebo i když to dělá, tak jsou to třeba nějaký performativní festivaly a vlastně nám jde o to ty věci víc spojovat a vlastně ty fanouškovský základy nějakým způsobem prolínat a ukazovat různé formy různým lidem.
0: A jak fungují ty vaše věci jakoby na objednávku nebo na zakázku, nebo jak bychom to mohli říkat? Mm-hmm. Jak to vůbec jako vzniká? Vy si někoho vyberete, nebo někdo si vybere vás? A jak ještě jako kromě toho, že někoho oslovíte a odsouhlasíte si to, jak je pak ten průběh? Vy si jako dovídáte, co se s tím děje, nebo jak to funguje?
1: Většinou to funguje tak, že my máme už dlouhý shortlisty různých umělkyň, umělců, se kterými bychom rádi spolupracovali, anebo třeba v historii jsme i spolupracovali a máme nějakým způsobem navázaný dobrý vztah. A na základě tady toho se snažíme vlastně na základě nějakých vlastních pocitů a zkušeností lidi z té umělecké sféry vlastně spojit dohromady, protože věříme, že jejich hudba a jejich pojetí vizuality spolu nějakým způsobem může komunikovat. Takže to je nějakým způsobem výkop toho nápadu. Většinou se dozvíme, protože třeba i s těma lidma se známe napřímo, tak jestli je to zajímá a jestli na to mají čas a v ten moment vlastně dojde k tomu propojení. Potom se samozřejmě řeší teda nejdřív nějaká kreativa, potom teda velmi nějaký technický nebo technologický zázemí a my se vždycky snažíme vlastně všem otevřít maximálně náruč a nějakým způsobem nabídnout co nejlepší i třeba v technické možnosti, protože Lunchmeat nedělá jenom festival, ale i kreativní studio, takže třeba kolem nějakého hardwaru a i softwaru, tak spoustu těm věcem rozumíme, takže vlastně snažíme se vlastně vytvořit takový playground pro to, aby si to ti umělci dohromady užili a aby vlastně měli radost potom pracovat na něčem podobným. A samozřejmě teda potom je pro nás i důležitý, aby to neskončilo jenom jedním představením tady u nás na festivalu, ale snažíme se třeba do toho i přizvat nějaký další festivaly nebo venues nebo eventy, aby nějakým způsobem vlastně toho byly součástí a mohli jsme naplánovat třeba nějakou šňůru těch představení.
0: A jak to probíhá třeba konkrétně? Jako vem nějaký příklad z praxe, jak se taková věc děje?
1: Oslovíme umělce nebo umělkyni, řekneme, co vlastně, v jakých prostorech se pohybujeme, jaký jsou možnosti, hlavně jako většinou se to hodně nějakým způsobem láme kolem termínu, jestli vlastně dejme tomu třeba rok nebo půl roku na tu přípravu jim vůbec stačí, jestli nemají nějaký jiný plány. Samozřejmě potom je komplikovaný, pokud třeba mají v plánu vydat nějakou desku, tak samozřejmě kolem toho mají třeba nějakou solo show už vymyšlenou nebo naplánovanou dokonce tour. Takže vlastně jako tohle jsou takový první momenty, kdy vlastně my i sami pochopíme, jestli oni vlastně jsou proto nějakým způsobem zapálení, a v momentě, kdy vidíme, že je to baví, tak tomu vlastně jako jsme i my potom odhodlaní věnovat energii, protože samozřejmě je to spousta telefonátů, nějakých online schůzek, skicování plánků, posílání referencí a domlouvání se na tom, co je a není možný.
0: A konkrétně pak třeba ty lidi vám už sem do té Prahy přivezou hotový dílo, nebo vám pošlou kousky?
1: Je to různý. Někdy třeba se nám podaří i zajistit nějaký rezidenční pobyt, kdy oni se například potkají na nějakém místě na nějakou určitou dobu a můžou si to takzvaně naskoušet, anebo třeba nějakým způsobem posunout vývoj toho projektu nějak s předstihem, ale dost často se děje to, že třeba se potkají až u nás na festivalu, dejme tomu den, dva předem, ale mezi tím vlastně je nekonečná řada různých vlastně jako komunikačních kanálů i vlastně někdy jsou třeba i rádi, že si o tom chtějí popovídat sami a nějakým způsobem jako nacítit vlastně sebe jako nějaký entity a vlastně pochopit, jakým směrem má být ta dynamika nebo vlastně jak se to má tvářit, jestli to má být projekce, jestli to mají být světla a tak dále, protože znovu jako ty vlastně umělecké disciplíny i v tom vizuálním pojetí můžou být různý, takže je to vždycky vlastně takový jako fakt úplně od nuly a sami za pochodu nějakým způsobem sledujeme a potom třeba i korigujeme, anebo někdy to necháme žít úplně vlastním životem a jsme vlastně úplně zvědaví na to potom, až uvidíme ten celý výsledek v té stopáži 40 nebo 50 minut.
0: A to zní jako docela riskantní podnik, jako tam se může spousta věcí zvrtat. Co se tak jako třeba typicky stane za problém, když tohle vzniká?
1: Vždycky jsou to deadliny. Vlastně tady v tom uměleckém světě, pokud někdy vůbec tohle slovo někdo použije, tak to už je červený vykřičník. Takže nejčastější je to, že vlastně nějakým způsobem třeba nedostaneme v polovině toho procesu ty podklady nějaký, na kterých vlastně je potřeba, dejme tomu, se potom zase znovu shodnout na tom formátu užité technice, hardwareu a tak dále, nebo vlastně co se má použít. Takže víceméně jako potom je to o nějakým takovýmhle managementu a telefonování a s nějakým způsobem zkusit ty lidi sehnat, když mají zrovna tour někde v Jižní nebo Severní Americe,
0: přivstat si telefon, který ztratili v bažině.
1: Přivstat si, anebo naopak jít pozdě spát, abyste prostě s těma lidma mohli pořád nějakým způsobem komunikovat a mít jistotu, že jste na stejné stránce.
0: A co když někdo zmizí z povrchu zemského? Ty umělci můžou být možná trochu rozevlátí někdy.
1: Zatím se nám to nestalo, takže tohle nedokážu posoudit. Ale určitě bychom si poradili, no museli bychom víceméně asi vymyslet něco jiného.
0: Dobře, já už nebudu trápit. Každopádně, festival Lunchmeet, už chystáte něco na příští rok?
1: Ano, ale zatím nemůžu prozradit.
0: Tak si jenom shrneme, co bude tenhle ročník, respektive co se už teďka děje. Takže Lunchmeet probíhá teď v Praze, začal včerejším večírkem v Ankali. Dneska můžete v podvečer, dokonce bez vstupného, navštívit představení na téma Legendy z Bingenu v malé dvoraně Veletržního paláce. A jinak v rámci tady toho festivalu spousta představení Otekr jako hlavní hvězdy a Valentina Magalety ve stejný večer, to je v neděli, ale pak třeba taky Clinton Martin, kterýho tady v rádiu jedna od nás slýcháte, společně s Charlie Hopem a Sub-Zero AV Live. Můžeš aspoň tady k tomu ještě krátce něco říct k tomu projektu?
1: Určitě ano, tak Kevina zejména všichni znají, nebo si myslím většina zná pod jeho jiným alteregem, což je The Bug, ale tak. Toto je jeho ambientní projekt.
0: A my tady hrajeme ten, zas nás
1: nepocenil. Jo, jasně. A strašně se na to, jako tohle je další věc, nebo takhle, jako kdybych měl říct, na co se těším, tak to je vlastně celý program, protože jsme na něm pracovali fakt dlouho, ale tohle bude určitě velmi zajímavý právě v tom ohledu, že nejenom to, že Kevin fakt dělá hustý tracky, ale i to, že ten vizuální komponent od Charlieho je absolutně skvělej a bude to úplně maximální zážitek v sobotu.
0: Dobře, takže jinak v případě buď na stránce Rádia 1 najdete celý seznam všech těch umělců, nebo prostě na stránce Lunchmeet Festival, která obsahuje všechny možné detaily a odkaz na koupi vstupenek a tak dále. Díky za návštěvu, tak přijď zase za rok s naším programem.
1: Děkuji za pozvání, díky.
0: A budu držet palce všem organizátorům, umělcům, návštěvníkům, myslím si, že to bude velký.
2: Reklama Rádia 1.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
8: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Reklama na Radio 1.
0: A my pokračujeme v hudbě. Cabaret Voltaire, Here to Go, dříve nedostupná, nyní nově vydaná, nově remasterovaná verze. Tady je.

0: Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tento kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narozeninový dárek.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

Odvolatelník Dance Services, teď ještě slíbený Ken Acid Poly a naslyšenou příští týden mimořádně v úterý dopoledne, což je výsledkem různých prohozů a střídání, kterými vás nebudu nudit. Naslyšenou, užijte si od 3 hodin výběr od Stanzima.

0: Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
5: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
4: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
5: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
4: No počkej.
6: Více o nabídce na byd.com.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
9: Bloghead, Proleter a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip Hop, Ambient, Electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
10: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Australská zpěvačka a kytaristka Courtney Barnett začínala původně už počátkem minulé dekády v kapelách Rapid Transit a Immigrant Unions. Její první solové album Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit z roku 2015 zazní v souvislosti s jejím blížícím se koncertem Meat Factory. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Češť. Pěkné odpoledne vám přeje teď už Stanislav Zima. Tak těším se na ty příští tři hodinky do 18. Spolu můžeme prožít třeba i plodné a budu se snažit, aby i inspirativní odpoledne. Určitě alespoň minimálně po hudební stránce. A co nás čeká mimo hudby, tady bude samozřejmě kulturní servis a také kolem té 17. hodiny zhruba podáme ruku Sylvii Šeborové, hlavní kurátorce festivalu Brno Art Open, ale u toho jenom nezůstane. Budeme se povídat o téhleté akci, která nabourá brněnský veřejný prostor, nebo už ho nabourává, vlastně ta akce už vrcholí, dá se říct, tak k tomu vrcholu určitě padne pár slov. Tak jo, doufám, že všechno dobrý na vaší straně. Tady se nám rozjíždí takhle nějak nenápadně skladba Nine Points, za kterou stojí tuniská umělkyně Asu Tiwalin a britský borec El Wooten. Tak příjemný poslech.

Trošku break, trošku dub, trošku noise, tohle všechno obývá Adam Freeland, náš ztracený syn, který se zase hlásí o slovo. Jeho novinka s názvem Killigirl.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
10: Palác Akropolis a Rádio 1 vás zvou na další díl koncertní série Music Infinity. Ve čtvrtek 24. září se navrátí do Prahy berlínský elektronický producent a zpěvák Aparde, který představí nové album Empath. Večer odevře berlínské duo 505 z prvky cinematického jazzu a abstraktního tribopu. Tento čtvrtek Aparde a 505 Palác Akropolis v rámci Music Infinity.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
12: Reklama na Radio 1.

Robert Owens se toho prostě nebojí a Dave Angel to dobře ví, tak ho angažoval právě do téhle skladby Harmony Serenade. Dave Angel má úplně z brusu nové album, které mu vyšlo na velmi respektované značce RNS. Jmenuje se Time and Place. No a Robert Owens ho takhle zdobí, nebo alespoň v téhle skladbě. Pojďme skočit k nám domů, podívám se do botanické zahrady s Pavlou Bastlovou, alias Tokyo Drift.

Tak za tímhletím hudebním šprýmem stojí Rakušan Dorian Concept. Já jsem poslouchal skladbu s názvem Let It All Go. Britský producent Tom VR má venku plně nové album, které má docela zajímavý název. Don't know how fast I'm moving until I hit. A skoro takhle se jmenuje i skladba, kterou už si teď pouštíme. Don't know how fast I'm moving until I hit something.

0: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Bravo.
2: Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

Pokud doklepáváte šichtu v práci, tak vám rozhodně gratuluju. Tohle to bylo jinak Tumba. Producent z Jordánska, vlastním jménem Yazan Ziadat. Skvělá věc s názvem I'm Wedge. No a tohle to je chlapík s rezavým vlasem a rezavým vousem, plnovousem. Nedávno jsme ho opět uvítali tady u nás konkrétně na festivalu Shotgun. Tohle je Synchro, který podává informaci.

No a stihneme ještě jednu domácí věc. Tenhle track se jmenuje Shadow of the City. A stojí za ním pražský dubstepový maestro Second Head.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
4: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
7: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
8: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
7: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
9: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype & Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto. Podporuje Radio 1.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Reklama na Radio 1.

Tuším, že to bylo v roce 2013, myslím, kdy kapela My Bloody Valentine z Irska chytila druhý dech a vydala novou desku, tehdy MBV, a z ní jsme si hráli i tuhle věc s názvem New You. No a k druhému dechu se nadechla i bostonská parta Drop 19.

Pojďme na to, pojďme na kulturní servis. Dneska má svátek Jaromír, všem Jaromírům tedy přejeme jenom mír. Nebo nejenom, ale hlavně mír. Tak jo, máme tady nejdřív hudební pozvánky, tradičně, tak pojďme na to. Do Rock Café si můžete skočit od 19.30 na koncerty Igloo a Yelling Orangutans plus Blondework. Na sedmičce na Strahově v 19 hodin vystoupí Recu a Narkosa. Zachspap v Plzni hlásí ve 20 hodin Voila. V Groove Baru ve 21.30 Ed Sky v Paláci Akropolis. Dneska v rámci Music Infinity 19.30 a Parde z Německa. A odtamtud také projekt 505 featuring Fabio Rademacher. A poté na malé scéně Josef Sedloň a Stanzi. Čítárna Unijazz ve 20 hodin No Country for Old Men. Klubovně Povaleč v 19.30 Suave Flen, takhle Sunblind a Infuse. Kaštan scéna Unijazzu ve 20 hodin uvádí The Raccoons. Kampus Hybernská v 19.30 zve na jiný metro a The Ocelots. A ještě Fuchs 2, tam narazíte projekt Baron Hayes. No a co se dnes takhle promítá? Ferrisen Film Hubu v 19 hodin Magická posedlost 2. V kyně pilotů v 18 hodin Pícha a předsudek ve 20.45 v srdci divočiny. Kino Lucerna zve v 17.30 na snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Kino 35 hlásí v 18 hodin Guru, ve 20.30 léčivé účinky sebeklamu. A ještě Kino Dlabačov ve 20 hodin Poeta. Tak a koho táhne divadlo, tak poslouchejte nyní. Divadle v Celetné v 19.30 Zrcadlový efekt. Divadle v Dlouhé v 19 hodin Konec rudého člověka. Divadle Minor v 18 hodin Karkulko Neboj se. Azyl 78, 19. hodina a Má vlast. Divadlo Pod Palmovkou má na programu v 19.30 představení Žena filmového kritika. Hadry kosti kůže ve Švandově divadle v 19 hodin. Meat Factory ve 20 hodin Serotonin. V kulturní stanici Galaxie v 18 hodin Impossible Horizons. A divadlo Ponec v 19.30 Budiš světlo. Není všechno ještě z divadel ve studiu Alta v 17 hodin Mikroskvěty, Jatka 78 v 19.30 St Art a v A studiu Rubín v 19.30 Plán B. No a jinak tady ještě máme pozvánky do divadla Broadway v 19 hodin stand-up Mateo Lane a v Atriu Bořislavka v 16 hodin začala komentovaná prohlídka výstavy Láska. No a já ještě jinak hlásím, že na Rádiu 1 očekávejte v 17 hodin hostku, a to sice Sylvii Šeborovou, která nás přijde pozvat na vrcholnou část festivalu Brno Art Open. A Sylvie je jinak hlavní kurátorkou festivalu. V 18 hodin pak pokračuje program Odvážnými palci, v 19 hodin CD non-stop, dneska Courtney Barnett, Sometimes I Sit and Think and Sometimes. Ve 20 hodin pak hitparáda Rádia 1, ve 22 hodin AM 180. A jinak já jsem Stanislav Zima a nadále vám přeju klid, pohodu, mír, lásku a tak dále. No a taky dobrou hudbu a v tuhle chvíli plnou náruč dabů. Tohle to je release z českého labelu.
celá taková mezinárodní společnost se v tomhle tracku sešla, protože za skladbou Redemption Dub stojí Eco Boy, což je Slovák, který, pokud jsem to dobře pochopil, tak působí teďka ve Skotsku. Spolu s ním Brit Don Fee a celý tenhle track remixovali v téhleté podobě, nebo remixoval italský DJ Lapo.

0: Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
6: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Reklama na Radio 1.

Tenhle ten hypnotický progresivní zvuk si můžete dopřát plnými doušky. A to dnes v Pláce Akropolis. Čeká vás v rámci Music Infinity vystoupení tohohle německého umělce, který se říká Aparde. Provodí ho projekt 505 featuring Fabio Rademacher. Tak. No a dále se týká jednu hodně podařenou věc od Maxe Coopera. Jmenuje se Ebb and Flow.

Poslouchali jsme teď skladbu s názvem The Weeks od velšské umělkyně The Art School Girlfriend, ovšem v remixu od producenta DJ, který se říká Cameo Blush.

0: Reklama Rádia 1.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
2: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
5: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: Ahoj, ahoj, ahoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.
0: Ahoj, nebo asi se sluší říct dobré odpoledne, Silvie, já vás vítám.
1: Já přemýšlím, jestli napodobit hlas ahoj z té znělky, ale nevím, jestli se tam, mi to povede, tak jenom
0: můžete,
1: ahoj.
0: Můžete, jakkoliv.
1: Ahoj.
0: Posloucháte Rádio 1 a já už jsem přivítal naší hostku, kterou jsem už avizoval, její Silvie Šeborová, hlavní kurátorka festivalu, který se jmenuje pár let už Brno Art Open. A já bych vás hned na úvod rád vyzval, jestli nám vlastně o tomhle podniku můžete říct něco, jak to vůbec vzniklo.
1: Mně se líbí to slovo podnik.
0: Co má za sebou?
1: Ta přehlídka festivala vznikla už v roce 2008, tehdy z popudu brněnského vedení, brněnského magistrátu. Je tehdejší primátor Roman Onderka chtěl, aby na hlavním náměstí v Brně byly nějaké sochy a aby to bylo hlavně velký a aby to bylo na tom největším náměstí.
0: A to fakt byla jako primátorová iniciativa?
1: Jo, tam vlastně
0: fakt,
1: jako politická iniciativa zatím byla. Nicméně neměl k tomu nějaký jako další jako promyšlenější koncept a tady ta představa toho, že jenom dám něco velkého a na náměstí a bude to fungovat, tak nefungovala tak dobře, protože se ukázalo, že je potřeba do toho vnést nějaký kurátorský vstup a nějaký záměr a vědět, proč dělám a co dělám. A ten původní název byl Sochy v ulicích, jenže současné umění, pokud posluchačstvo sleduje, chodí na výstavy, nebo třeba jenom prostě i do toho veřejného prostoru víc a sleduje tu uměleckou scénu, tak to nejsou jenom sochy. Těch projevů je spousta dalších různé instalace, můžou to být videa, můžou to být performance, můžou to být street art a tak dále. A z toho vznikla ta idea, že název nefunguje. Takže nový název je Brno Art Open, ale on není už tak nový. On už nějakých 12 let funguje pod tou novou hlavičkou.
0: OK. Co je Brno za město a jak je Brno jako přátelský k takovýhle iniciativě? Hodí se do Brna tohle nabourávání veřejného prostoru? Je proto Brno jako dobrý město?
1: Já si myslím, že Brno na to má úplně optimální velikost, protože je dostatečně velké na to, aby se tam dali najít nějaké lokality, o což se snažím, které jsou nějakým způsobem zajímavé, kde je nějak zpracovat, kde je nějakým způsobem tím uměním aktivizovat nebo na ně poukázat. Ale zároveň není tak obrovský, aby se tam takováto věc ztratila mezi ostatními aktivitami.
0: A to znamená, ale jakože to město musíte docela dobře znát, ne? Jakože vlastně objevovat, jakoby každý rok třeba nacházet minimálně třeba jedno, dvě, víc míst, které nejsou okoukaný.
1: Pro každý ročník se snažíme najít jednu lokalitu. V tom minulém roce tím impulzem k výběru lokality bylo otevření vodojemu na Žlutém kopci, což je historická památka, která nefungovala, industriální památka roky nefungovala, byla zavřena a řada Brňanů ani netušila, že něco takového tam jako vlastně v podzemí je. A jsem moc ráda, že město Brno přistoupilo k tomu, že ty vodojemy nějakým způsobem částečně zrekonstruovaly, hlavně přistavilo se zázemí tak, aby do nich veřejnost mohla vstupovat. Jo? Předtím to prostě tam byla voda, ta nepotřebovala nějaké široké schodiště nebo vstup pro handicapované nebo nějaké výtahy a tak dále. Ale nad těmi vodojemy zároveň vznikl velký park, který je jako novým veřejným prostorem. Takže to bylo nějaké místo, odkud jsem se odpíchla, odkud se ta přehlídka odvíjela dál. V tom letošním roce název lokality je Staré Brno, ale není úplně výstižný, je to jenom nějaká věc, s kterou prostě pracujeme dál, ale začíná v podstatě ta stezka umělecká Brnem u hlavního nádraží, který považuji za jako velmi takový důležitý bod Brna, pochopitelně nádraží, místo, kterým do Brna přijíždějí lidi vlakem, ať už turista nebo za prací. A i dost komplikované. Je to jeden z takových, když se dneska se chystají volby komunální, takže je to typické téma politiků, co teda s tím, nejenom co s tím hlavním nádražím, jestli ho přesunou, nepřesunou kam, ale i hlavně co s tím prostorem jako takovým, když vyjdete před tu budovu. No a odtud to jakoby provádí sice krátkou stezkou, je to třeba kilometr, když si to projdete celý, ale procházíte nejrůznějšími místy v tom Brně. Od toho jako svým způsobem tepajícího a intenzivně žijícího hlavního nádraží přes Denisovy sady, což je park, který u toho nádraží ještě je to takové místo, kde je, se stýkají hodně různé party, které tam chodí popíjet a různé jiné věci dělat. Jsou tam lidi, kteří jsou bezdomova, tak tam nachází nějaké, nechci říct přístřeší, ale nějaká místa, kde se jako vídejí. Až po takové jako klidné a stišené uličky zákoutí kolem ulice Anenské a Pekarské.
0: Já jenom připomenu pro ty z vás, kteří jste třeba dorazili teďka někdy v poslední minutě, dejme tomu. Máme tady na rozhovor Sylvii Šiborovou, hlavní kurátorku festivalu Brno Art Open, a povídáme si o Brně a taky o vpádu, řekněme, do veřejného prostoru prostřednictvím tohohle festivalu. Co je pro vás v současnosti takový, zmínili jsme teda Brno, to je takový jakoby never ending kauza, ale co je pro vás taková teďka osobní takový haupttéma, takový jakoby takový neuralgický nějaký bod v Brně? Co je podle vás jakoby z toho, myslím teďka řekněme z toho urbanistického hlediska, co podle vás nejvíc volá třeba po změně v Brně?
1: Mně se strašně moc staví. Ona to reflektuje, je ten letošní ročník Brno Art Open, ten ročník se mne splněná proroctví. A Míra Keratová, která na něm se mnou spolupracovala jako kurátorka, je to kurátorka z Galerie města Bratislavy, a tak přišla s ideou, že budeme prostřednictvím uměleckých realizací se podíváme do nějaké blízké budoucnosti. Že to je takové malé jako umělecké sci-fi toho, co se s námi stane, ne s tím jako konkrétním městem Brnem, ale obecně s naší společností ovlivněnou internetem, sociálníma sítěma, proměnou, politickou, smýšlením lidé v té společnosti a tak dále, co to vlastně může přinést. A jedno to místo, kterým ta přehlídka prochází, tak je vyhlídka, z níž je opravdu jako intenzivně vidět, kde všude se v Brně staví. Tam prostě napočítáte 15 jeřábů pomalu. Takže Brno žívá, si myslím, v poslední době, zvlášť tady je ta jeho jižní část, velký developerský rozvoj. A zároveň oproti Praze mám pocit, že ti developeři nějak nepracují s tím, co to jako kdyby přináší do prostoru právě po umělecké stránce jiných vstup. Jo? Zatímco tady společnost typu Penta má nějakou vodnož Penta Art, která se minimálně snaží nějak toto téma uchopit. Necháme stranou otázku, jak moc dobře, ale nějaká snaha tam je. Jo? A to se nějak vyvíjí a nějak postupuje. A tohle si myslím, že třeba je téma, který by se v Brně mohlo otevřít, potřeba otevřít, bylo by dobré ho otevřít, a právě proto do dalších ročníků, třeba v tom příštím roce, to bude vlněné, což bývala textilka, velká největší brněnská továrna, nebo jedna z největších, která i dávala tvář tomu Brnu. V tom místě pochopitelně prostě textilní průmysl skončil, pak tam dlouhé roky byly studia, ateliéry umělecké, dneska z toho nestojí kámen na kameni, jsou tam nové budovy a kanceláře. A ta otázka bude, jak tady ten vklad jako proměnil to místo, ale co s ním jde třeba ještě právě po té umělecké stránce dělat dál.
0: Brno Art Open vlastně jde tak trošku do poslední fáze, že jo? Vlastně ta přehlídka začala v červnu, jestli se nemýlím.
1: Kopírujeme takovou tu dlouhou letní sezónu dne, prostě, kde se dá být venku, takže začínáme v půlce června, teď budeme 11. října končit.
0: Máte nějaké body toho programu, na které byste třeba speciálně chtěla jako nějak upřít naší pozornost, pokud si uděláme výlet do Brna jako nás?
1: Tak ano, 10. října, což je sobota, tak bude Brno Art Closing. A který je v režii dvou umělců, její Michal Mitro a Matyáš Maláč, když se oba dva svými intervencemi účastní té přehlídky. Michal Mitro, ale z Myžu, počítá s tím, že vezme takový vůz, na kterém má hudební aparaturu a bude s ním objíždět tu část té trasy vlastně od své intervence k té, jejímž autorem je Matyáš Maláč, to je právě v průchodu pod hlavním nádražím, takzvanou Myšinou, kde často hrávají něci lidi, kteří se s tím snaží si přivydělat peníze a oni do té své vlastní intervence chtějí nějakým způsobem i zahrnout, ale do toho i pozvat další nějaké hudební uskupení. Takže to je věc, na kterou bych ráda pozvala. Okay. A zároveň, pokud nestihnete, nestíháte, já se vždycky snažím, aby i nějaké věci z té přehlídky tam zůstaly nad rámec těch 4 měsíců, pokud je to možné, pokud to do toho místa sedne a pokud je to realizovatelné ohledně nějakých povolení a památkářů a tak dále. Takže můžete i v průběhu zimních měsíců vidět díla, která se realizovala v minulých ročnících, některá z nich, ne všechny. V tom letošním právě ten zmíněný Matyáš Maláč v tom podchodu jedna jako z takých výrazných vlastně maleb, která to místo zásadně proměnila, ta tam bude zůstávat déle než do toho října.
0: Vaše nějaká srdcovka z letošního ročníku, co třeba si myslíte, že se hodně povedlo?
1: Já se strašně ráda chodím odpočinout k dílu Karolíny Rosí, což je loňská laureátka ceny Jindřicha Chalupeckého, umělkyně působící hlavně zde v Praze, která se za téma vybrala vodu. Je tam v parku Studánka taková klasicistní stavba, která vznikla v 19. století a tehdy jako takový lázeňský mini pavilonek k nějakému místu, kde vyvěrá voda ze skály. Lidé tehdy si mysleli, že je léčivá, pak z ní dostali tyfus. Dnes tam stále vyvěrá voda ze skály, můžete se napít, nebojte. Žádnou nemoc nedostanete, ale ani vás nevyléčí, je to prostě čistá pramenitá voda. A tady v tom altánku, v tom příspěvku, v tom přístřižku, ona to téma vody nějakým způsobem zpracovala do svých objektů. Měli jsme k tomu strašně hezkou zvukovou performance od Stanislava Abrahama, zvukový performer, který pracuje pro Český rozhlas v Praze. A potom je to místo, kam se chodím tak nějak sklidnit a odpočinout si.
0: To říká Silvie Šeborová, hlavní kurátorka festivalu Brno Art Open. Přijela nás pozvat do Brna, nebo nevím,
1: ano,
0: odkud nás posloucháte, samozřejmě, ale jako udělejte si výlet určitě, ještě máte šanci do kolikátého?
1: 11. října a toho 10. Je neděle a toho 10. je ten závěrečný program, který jsem tady zmiňovala. V součástí bude i komentovaná prohlídka závěrečná.
0: Pokud Silvie všechno neřekla, tak to najdete na www.brnoartopen.cz.
1: Neřekla, podívejte se na stránky, přijďte do Brna, budu se těšit.
0: Dobře, díky Silvie, že jste dorazila a budeme se těšit třeba za rok.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Mějte se. I'm a sinner.

0: jedno.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
3: Jasně, a já budu britská královna.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
3: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
3: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
2: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Blockhead, Proletar a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip hop, ambient, electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL. Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Reklama na Radio 1.

Nadále hezký podvečer vám přeje na rádiu jedna Stanislav Zima. Doznívá skladba s názvem Scatter od dvojce Terrain, za kterou stojí Joe Baker a Wojtech Stanley. Ten první, Joe Baker, to je jinak občanské jméno z docela známého producenta s přezdívkou Forest Drive West. Teďka následuje skladba Oni Not od umělce s pseudonymem Akero. Jedná se o novinku na českém labelu Moving Picture.

0: Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tento kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narozeninový dárek.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
2: No a my si teď pustíme jednu věc, která je nasazená mezi novinkami. Sešel se na ní Flex s Janem Šiklem ze Zabelov Group. Jmenuje se Director Number 3, Producer's Cut.

Svým posledním albem velmi překvapil producent Martin, Holanďan, který ovšem, pokud vím, tak stále žije ve Spojených státech. Překvapil tím, že to album je hodně protchnuté jazzem, však se nakonec jmenuje i tahle věc Phantom Jazz. Martin.

CD Nonstop. Australská zpěvačka a kytaristka Courtney Barnett začínala původně už počátkem minulé dekády v kapelách Rapid Transit a Immigrant Unions. Její první solové album Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit z roku 2015 zazní v souvislosti s jejím blížícím se koncertem Meat Factory. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

making. Make it work for us. Instead of us working for it.

No, tak slušná frenetická jízda, co říkáte? To byl DJ Ram a jeho, myslím, že docela výstižně nazvaná skladba Psychic Video. No, docela opřekot to bude i v té příští skladbě, ale o poznání, taková jako víc deep atmosféra. Tohle to je Dario Cenker, který se svým bratrem Ramonem vede skvělou značku Alien Tape. Měchovský producent, který nám takhle předkládá skladbu s tím kódovaným názvem ASM 61 Gate. Dario Cenker.

Pomaličku už se s vámi rozloučím, popřeju vám hezký večer. A kdybyste náhodou nevěděli, co s tím dnešním načatým večerem, tak v Akropoli hraje Aparde, pak se můžete stavit na drink na malé scéně, kde vám s kolegou Joskou Sedloněm, který za tím seriál Music Infinity, v rámci kterého Aparde vystoupí, stojí, tak vám se Joskou k té skleničce něco hezkého pustíme. Tohle je James Kay na závěr, Days Go By, v remixu od K. Watt.

0: Reklama Rádia 1.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Reklama na Radio 1.

0: Odvážne palce.
1: Odvážne palce. Jo, už se slyšíme. Tak teďko se slyšíme, ale... Teďko
2: halo,
1: tady.
2: Halo, je hodně mikrofonů a ne všechny jsou zaplé.
1: Tak a nejsme live.
2: A nejsme live.
1: I takto chaoticky nejsme live.
2: A Ivča není alive teda. Je alive, ale je nemocenka.
1: Jsem si jistý. Nepsal to třeba její manžel. Třeba už není alive.
2: Že by znali Čermákovic své přístupy do telefonu.
1: Já myslím, že určitě.
2: Jo,
1: já myslím, že i včas budou znát. Jsou určitě
2: Napište nám na Instagram, jestli se svými partnery a partnerkami děláte takové to, že sdílíte polohu, kde se ten druhý nachází přes mobilní telefony.
1: A ty máš live sdílení poloh se svým sdílení polohy se svým partnerem? Nemá, ne, nemáte
2: ne.
1: To?
2: Mobilní sdílení polohy nepraktikuji.
1: To už je jako...
2: Je to creepy, přijde mi to
1: a hlavně
2: creepy.
1: Jsou z toho hádky pak.
2: A je to úplná zbytečnost. A napište nám na Instagram, zda to děláte.
1: Aspoň něco nám to napíše, nám tam někdo, co to spravuješ Instagram, píše vůbec nám někdo
2: na Instagram.
1: Právě,
2: že ne, proto dělám tuto výzvu, která vůbec nesouvisí s filmem. Dnešní díl bude taky méně souviset s filmem, protože Ivča měla nakoukáno, já trošku méně a Ivča zde není a já zde jsem, takže z toho bude rezultovat tato dnešní epizoda.
1: Já myslím, že se někam dostaneme. Určitě k filmu, možná se nedostaneme k filmu. Viktor se vrátil z Anglie, byl tam se svojí maminkou na fotbale.
2: Na fotbale. Po 20 letech od doby, kdy jsem napsal tehdejšímu trenéru Noriče Nigelu Worthingtonovi, který potom trénoval ještě Severní Irskou reprezentaci a tak, že by se chtěl podívat na zápas na Carrow Road, tak jsem se podíval na zápas na Carrow Road.
1: On tě odepsal?
2: On mi odepsal tehda. A vlastně taky jako hezký dopis. A už to psal nějaký PR člověk nebo on, tak to napsal hezky.
1: A tak poštou jsem poslal tenkrát?
2: Poštou jsem dostal.
1: Lístek.
2: Mám ho skovaný, ne lístek. Hezkou odpověď.
1: Tak krásný.
2: Lístek jsem si koupil na internetech, mamince také. Viděli jsme 7 gólů. Fucking Bolton vyhrál 4-3. Měl jsem mnoho zážitků a byl jsem překvapený tím, jak elementární chyby může dělat mužstvo, respektive obě mužstva v druhé nejvyšší anglické soutěži, o které se říká právem, že to je možná nejtěžší soutěž, protože tam hraje hrozně moc týmů a tudíž ta sezóna trvá hrozně dlouho a odehrajou strašně zápasů. A rozhoduje málo potom, od vlastně jako do premiérši postupují přímo postupuje pouze jeden tým 20 nebo z kolika, takže Norwich to pravděpodobně nebude tuto sezónu.
1: A maminka spokojená s výletem?
2: No s výsledkem také nebyla spokojená, no. A také nebyla spokojená s tím, jak jsem jí nutil dávat si šálu. Protože já mám dvě šály Noriče, obě jsem dostal od ní. A tak jsem vzal dvě šály, abychom oba měli šálu. Ale nakonec si ji vzala, mohlo to 3-4. No.
1: Viktor je ukázkový syn, takhle vyvedl maminku až do Anglie na fotbal, ale ty jsi tam nebyl jenom na fotbale, protože jsme samozřejmě tady filmový, 14 deník. Ty jsi tam zašel i randomly do kina. Šel jsi
2: Já jsem tam byl ještě na návštěvě za naším rodinným známým a to bude teď oslý můstek, který jsem nečekal, že někdy použiju. Který je staršího ročníku, je to hlavně jako mámin kamarád, je mu přes 90 a tudíž je pamětníkem vylodění v Normandii. A já jsem si říkal, na jaký jiný film zajít tam v kinech, když na Resident Evil teprve půjdu do lokálního kina v příští víkend, tak na jaký jiný film zajít než film o D-Day. A šel jsem na to s nějakou jako skepsí.
1: Ale to není jediný důvod, proč na to šel, ne?
2: K tomu se dostaneme, ano. Jako vybíral jsem, měl jsem hodně omezený výběr s tím, že jsem jako nechtěl jít do multikina. Šel jsem do takového jako artovějšího kina, který patří ty síti Picture House, o který jsem tady už mluvil dřív. A tam není tak velký výběr. Některé z těch filmů jsem viděl, některé se hrály v blbé časy. Takže nakonec toho rezultovalo, že jsem teda šel na film o vylodění v Normandii, který se jmenuje Pressure a který režíroval Anthony Maras. Je to film, o kterém jsem do té doby vůbec nevěděl, byť v něm hraje Andrew Scott, což byl samozřejmě ten klíčový argument, proč jsem nakonec zaplatil 13 liber za lístek, dal si kávu za dalších 5 a šel se posadit do takového malého kinosálu, takové jako třetí světozor nebo nějaký malý sál u pilotů. kde jsem byl já a asi 8 zjevně pamětnic a pamětníků. Jedna z těch žen v dojetí na konci filmu se postavila a spadla. Ale,
1: a přežila
2: ale,
1: to?
2: Přežila to její pán, který mi o jednu hůl víc než ona jí pomohl a spolu potom odešli po schodech spokojeně.
1: A ještě udělal standing ovation? Nebo jak to, že spadla?
2: Oni odcházeli už, mm-hmm. ale paní byla z toho filmu tak rozložená, že zapomněla kontrolovat levou a pravou nohu střídání při chůzi. A já vlastně nakonec rozumím tomu, že i ten film, nebo vlastně celé to publikum, že mý spoludůchodci v kinosále byli všichni zjevně spokojení, bylo to jako poznat z toho, jak se potom jako celkem horečně bavili.
1: A udělali takzvaný kroužek pokynový.
2: Združili se tam. Většina přišla k pánovi, co tam byl nahoře na plošince na vozejku a nemohl za tím ostatním, a tak ostatní přišli za ním a hovořili. Já jsem pomalou chůzí, abych neprovokoval, šel okolo a poslouchal jsem, co říkají. A byli spokojení. A já vlastně výsledku taky, přestože vlastně, kdybych si to čet na papíře, tak ten film je to nejklasičtější melodrama, nebo respektive jako drama s melodramatickými prvky, odvyprávěné tím nejočekávatelnějším způsobem. Je to ten film, kde, když ta postava třeba vzpomíná, tak ty scény se najednou prostě prosvětlí sluncem. Jsou tam ty záběry toho slunce přes ty koruny stromů, do kterých ten hrdina zasněně kouká a myslí na jiné věci, než je válka. Je to v něčem fakt jako extrémně schematické, ale zároveň jako velmi zručně natočené a odvyprávělé. Všichni už jsme viděli x filmů o vylodění v Normandii. Když jsem si kupoval ten lístek, tak jsem si říkal, jestli vlastně to mám zapotřebí, ten další film. Ale tady tenhle Pressure se snaží o představení příběhu, který jakoby nebyl sfilmovaný, a tím příběhem je příběh meteorologů, kteří spolupracovali s těmi nejvyššími armádními hodnostáři v čele s generálem Eisenhowerem, kterého hraje Brendan Fraser. A u něho jsem teda měl velmi rozkolísané pocity, pokud jde o ten herecký výkon. Vlastně dokud sedí a mluví, tak to bylo dobrý, jako ve velrybě. Ale ve chvíli, kdy vstane a rozloží ramena a chce být tou vojenskou autoritou, tak mi to místy přišlo trošku až jako legrační. Nicméně teda ta zápletka je hlavně o těch meteorolozích, kdy Andrew Scott hraje takového trošku morouse, který byl vybrán Churchillem co by největší expert, aby se přidal do toho, do té válečné rady a pomohl koordinovat ten útok. A samozřejmě v té době tady Eisenhower má už svého meteorologa, který má úplně jiné metody a úplně jiné názory, a dojde k takovému tomu typickému střetu těch dvou přístupů a k nějaké rivalitě, kdy zároveň ale je ve hře mnohem víc než nějaké renomé tady těchto lidí.
1: Vojáku. Životy lidí jsou, že?
2: Životy mnohých lidí, vojáků, a ten Scott ve
1: má
2: chvíli,
1: pravdu,
2: kdy
1: tuším.
2: Prostě říká, že bude pršet, a ten druhý člověk říká, že nebude pršet, a ten film generuje více napětí, než bych si kdy myslel, že takováhle zápletka...
1: Jako to nezní úplně na papíře.
2: Já kdybych to slyšel, tak na to jako nepůjdu. Možná ten Andrew Scott s tím knírkem jako by byl dílčí argument, ale vlastně možná ani tak ne. Ale nakonec jsem rád, že jsem to viděl, protože je to fakt ten chytrý mainstreamový prostě válečný dobový film. Generuje to napětí z těch prostě hierarchií v těch armádních složkách. Je samozřejmě jasné, že ten uzvaný prostě Eisenhower nakonec komu dá jakoby za pravdu, a tím, že to je podle skutečných událostí, tak víme, jak jestli ten útok nakonec proběhl nebo neproběhl a jak to dopadlo, ale vlastně ten build-up, který k tomu vede, je velmi slušný. A to říkám navzdory tomu, že tam je ještě prostě úplně pitomá subzápletka, takové to rodinné melodrama na pozadí, kdy ta Scottova postava na začátku opouští svou těhotnou ženu, aby šel vykonat tady tenhle úkol pro vlast. A během toho filmu se dozví, že nemocnice, ve které ta žena byla vybombardována, on celou dobu vlastně neví, jestli to s tím dítětem přežili nebo ne, nějak se to vyvrbí, nějak to má jakože ovlivňovat tu jeho postavu a ten úsudek a ta rozhodnutí. A tohle to bylo už, tady už ten schematismus byl trošku iritující, ale zároveň jako chápu, proč to v tom filmu je. No a samozřejmě Andrew Scott výborný, jako vždycky, on tam hraje takového jako přísného, často zasmušilého muže, který většinou tak jako mezi zuby sedí ta svá rozhodnutí, ale zároveň se jako umí být tou autoritou, která si je vědoma těch svých odborných schopností, takže tam na ty své podřízené dokáže si jako dupnout a prostě, když tam jsou ty scény těch eye battles, prostě na sebe koukají ti dva meteorologové, tak je to vlastně jako v něčem kouzelné. Fakt jako film nejklasičtějšího střihu, ale velmi, velmi dobře zvládnutý, takže jako neupadl jsem jako ta paní na konci, ale palec nahoru tomu dám.
1: To teda bohužel nejde do kin, ale podle mě, jestli to přijde do kin, tak Česká televize a sekce počasí, ty byl v první řadě. Že? To jako celý život čekal, že někdo o jejich práci udělá strhující film.
2: No škoda, že se toho nedožil Jan Zákopčaník, no.
1: Ale na Zárybnická se to zažila a dožila a určitě půjde. A sleduješ teď od té doby počasí víc? Zapínáš zprávy?
2: Ne, já sleduju počasí vždycky a jsem ten člověk, co u sebe ve chvíli, kdy je 10% pravděpodobnost deště, tak sebou nosí deštník, takže jsem připraven, stejně jako tady pán, co hraje Andrew Scott. Ten film je vlastně v něčem takový jako akurátní, tak jako ta jeho postava, je to fakt přísně jako nalajnovaný, co se tam odehrává a je prostě jasný, že to povede k tomu motivačnímu proslovu v té místnosti, kde se rozhoduje teda o budoucnosti války a o tom útoku. Tam prostě ti muži v těch mundurech prostě stojí před těma mapama, kde se posouvají ty lodičky prostě a všecko. A v tomhle jsem to jako nepřekvapí, ale...
1: Ale má to jako dobrý ohlasy docela všude.
2: Ono to je fakt jako velmi příčetně jako vystavěný.
1: Já ho mám už v hledáčku delší doby, protože moje mamka je velká... Těžko říct jako faninka druhé světové války, ale faninka, ona takzvaný sběratel filmů o druhé světové válce, takže já jsem si říkal, že ji překvapím a tento film ji někde seženu a zatím ještě bohužel není nikde k sehnání, ale až bude, protože zatím to nevypadá, že by šel k nám do distribuce, tak ani ten má nějakou streamovací premiéru, ale...
2: Ono to vlastně na papíře je fakt tak jako nějak jako nevýrazné, že to působí jako je další prostě věc o druhý světový.
1: A tak
2: prostě...
1: jako to je těžký přízně, čím se ještě nebylo sfilmovaný D-Day, tak to museli udělat z trošku jiného pohledu.
2: Prostě, we shall find on the beaches, ale podle toho, jaký bude počasí, to nikdo neřekl nikdy.
1: To, ale já už taky nepamatuji, já to vím o tom dost, a tady se prošlo nebo nepršlo, nevím, když byl D-Day.
2: A prostě, jak víme, tak počasí může být nepředvídatelné.
1: A na to vylodění potřebuješ dobrý vzduch, ne?
2: Na vylodění potřebuješ malé vlny a Andrew Scott prostě dokáže odhadnout, jak velké budou vlny a říct to generálu Eisenhowerovi.
1: Tak Andrew Scott to mi všechno. Má už vůbec nějakou nominaci na Oscara nebo nějakou větší cenu hereckou nemá, viď?
2: Nevím, ale teď v Torontu měl velký, myslím, úspěch film, ve kterým hraje. Takže...
1: A oblíbená Scottovina?
2: Ripley jednoznačně. To je nádherný, no. To je tlaková výše v kalhotech.
1: Já mám potvoru.
2: Jo, to jsem neviděl nikdy. Já si přidávám na seznam filmu a seriálu a všeho, co jsem neviděl.
1: Viktor neviděl nikdy potvoru, ani za co jsem tě teď plísnul.
2: Schindlerův seznam
1: si viděl, ale něco si teď řekl, než jsme začali natáčet, že jsi neviděl a já jsem říkal, že máš odejít ze studia.
2: Atlantu jsem neviděl.
1: Za to taky máš odejít ze studia, ale něco mě jako velmi překvapilo, ale tak. Jo. Zase to uvidíš jako od začátku. Teď Viktor se rozhodl, že bude koukat na seriál zatím tohoto roku asi nejvíc skloňovaný všude. Teď byly Emmy minulý týden, tak je to dostalo nejvíc cen a to je seriál Widow's Bay.
2: Tak, doženu, ale tady o tom Apple můžu mluvit nebudu, že jsem pravděpodobně poslední člověk, který to ještě neviděl.
1: Já si myslím, že ne, hodně lidí totiž na to Apple TV nekouká.
2: Jo, to je pravda, no. Ono, já teda bych tady rád veřejně řekl, že já mám těch platform, si platím ku podivu více a Apple TV má absolutně nejhorší rozhraní ze všech tady těchhle z těch Netflixu a HBO a tak úplně to nenávidím. Pokaždý, když se tam loguju, tak... jsem nespokojen.
1: No má nejmenší nabídku, není tam moc filmů, jako oni mají seriály.
2: Můžeš si je platit, no.
1: No můžeš si je zaplatit, což nedává moc smysl.
2: Takhle jsem viděl například Schindlerův seznam.
1: že jsi ho zaplatil.
2: Zaplatil jsem si Schindlerův seznam.
1: Tak, ale teď možná se jako no. přesuneme na něco, co, lidi co si, můžou vidět.
2: A co si nemusí navíc platit, protože teda vlastně měli by si to platit.
1: Ale teď už nebudou za chvíli.
2: Teď už nebudou.
1: Já to mám zase dluh, něco vždycky
2: uvidíme,
1: přijde.
2: Uvidíme, jak to dopadne. Budeme mluvit o seriálu Filter, který je na i vysílání, vznikl v produkci České televize, žíroval ho David Semler a už jsme o něm chtěli mluvit minule, ale i včera dokoukávala a až z toho onemocněla, takže já udělám předvoj její recenze. Už jste asi slyšeli o tomhle seriálu, který se pouští do světa queer teens a zachycuje takovou tu jako, takové to mezidobí mezi základkou a střední, mezi nějakou ještě jako až dětskou nevinností a bezbraností a těma prvníma zodpovědnostma a tím nástupem do toho jako dospělého života a o prvních vztazích hlavně. Klíčová je tady dvojce kluků, kteří prostě se do sebe nějakým způsobem zakoukají právě tady v tomhle čase, kdy řeší na jakou střední školu půjdou a které kamarády a kamarádky opustí a s kterýma zůstanou a tak. A je to šestidílný seriál, který ale zároveň ty epizody má relativně krátké, takže dohromady to dáte prostě za nějaký dvě a něco hodiny, myslím. Takže to vlastně jakoby formátově nebo délkou takovej prostě trošku delší celovečerák. A ten seriál je hodně vyzdvihovaný právě proto, že tady u nás dřív nic takového nevzniklo, což je pravda, ale zároveň, jak jsme si tady říkali, myslím minule, v souvislosti s polským seriálem Proud, to ještě není důvod to nějakým zásadním způsobem vyzdvihovat nebo adorovat, čímž ale nechci říct, že by to bylo špatný. Ten seriál je za mě dobrý v tom, že dokáže vlastně vytáhnout v celku nenuceně jako hodně témat, který souvisí prostě s tady tím jako s tou probouzející se sexualitou, s prvními vztahy, s nějakými věcmi, které trápí prostě současný teens tady v tomhle věku a dělá to relativně nenuceně, pokud je o to, jakým způsobem se tam ta témata objevujou. Myslím, že není úplně zásadní spoiler, že jednou z takovou příznačně dlouho se táhnoucí linkou tím seriálem je nákaza nějakou nejmenovanou sexuálně přenosnou chorobou. Filtr se prostě nebojí nahazovat tahle témata, ale zároveň jako některé momenty, kdy třeba ta postava je právě jako u lékařky a ona mu vysvětluje, co se prostě přihodilo, tak je vidět, že tam ta postava, ta lékařka je prostě proto, aby nám teda a tomu publiku vysvětlila, co to prostě obnáší, jak dlouho se ta nemoc léčí, jak se to může přenést a jak se to nemůže přenést a tak. Takže jako celek se Filtr prostě pohybuje na takým jako tenkém ledě jako velké upřímnosti a nějaké doslovnosti. Jsou tam občas jako velmi těžkopádné promluvy těch postav, takové ty očekávatelné věty, kdy ta máma si prostě povzdychne, kde já jsem jenom udělala chybu. A naštěstí to jako ve většině případů zachraňuje ten herecký ansámbl, který mi přijde vlastně hodně jako kompaktní a funkční. A dohromady bych řekl, že to vlastně jako hezky vystihuje tu naivitu toho věku, ten vzdor, který souvisí tady s tímhle dospíváním. Vlastně se to docela zručně pohybuje mezi těmi jako zjitřenými pocity tady tohodle období, někde prostě mezi jako vzrušením z těch nových zážitků a zároveň strachu, co to může přinést. Tady tu zjitřenost to fakt dokáže vystihnout docela hezky, tu spletitost a ty nejistoty těch prvních vztahů. A k tomu to vlastně jako takzvaně otevírá ta témata prostě, jakým se zajímá Honzu samozřejmě, jak se chovat třeba k lidem, kteří vlastně dřív bývali jako stigmatizováni tím, jako co jsou zač, a to teď myslím, teď mířím třeba prostě k nějakým jako nějaký sexuální promiskuitě nebo k nákaze těma pohlavně přenosnýma chorobama, že vlastně ten přístup k tomu se prostě mění a ten seriál je součástí toho jako dobrýho soukolí, které tohle to posouvá, ale s tímhle vším na mysli se mi pořád vracela ta myšlenka, že vlastně ono to někdy působí, že vlastně z toho až jako vyčnívá, jak ty postavy a ty situace jsou prostě určené. Že vlastně z toho až jako vyčnívá, jak ty postavy a ty situace jsou prostě určené k té identifikaci a nemá to úplně tu lehkost zase. Minule jsem tady prostě skloňoval Russella Daviese a jeho scenaristické věci, které jsou vlastně taky hodně přímočaré, až jako čitelné, ale mají v sobě tu lehkost, která vede k nějaký snažší identifikaci s těma postavama. To tady jako na téhle úrovni to rozhodně není. Plus tam je pár takových vyčnívajících scén. Pamatuju si na postavu, kterou hraje Michal Kern a která do toho seriálu fakt jako by se vynořila někde z Mandragory. Je to taková jako starší gay muž, který prostě hledá nějaká náhodná sexuální setkání. A vlastně vůbec nechápu, proč tam je tahle postava fakt vystižená tady tím, až tím jako, jsou jako devadesátkou oplzlostí podivnou nějakou. Palec nahoru, decentní. A to nejenom skrze záslužnost, ale i skrze to, jak je to jako udělaný, ale zároveň máme ještě kam jít tady.
1: No jako působí.

0: protože to takový ten palec, že úplně nejsi 100% nadšený, ale...
1: Ne, je to solid, je to úplně v pohodě, ale příliš často z toho vyčnívají ty momenty, ze kterých je fakt vidět ten konstrukt a ten záměr vlastně, s jakým to tam je. Pak tam jsou nějaké scény prostě té řekněme sounáležitosti nebo naopak rivality mezi těmi postavami, které jsou hrozně přirozeně a jsou jako v pohodě.
0: Jako odsypá to, má to jako švih.
1: Ono to pracuje s těmi cliffhangery na konci toho každého dílu.
0: Hudba dobrá, klipovitost.
1: No.
0: Vtipný. No to asi ne, podle
1: ale
0: tématu.
1: Jako jo, je to takový...
0: Vtipnější než Mandragora, předpokládám. Mandragora viděl jsi třeba teď, já si ji pamatuju z dětství, já že mě strašilo chodit na hlavní nádraží, potom jsem to viděla.
1: Už jsem to tady možná někdy říkal, my jsme s kamarádem hrozně chtěli zařídit projekci Mandragory v Kině národního filmového archivu, ale nikdy jsme se vlastně nedopátrali k legitimním právům, aby ta projekce mohla proběhnout.
0: Kdo to režíroval, Mandragora?
1: Viktor Grodecký to režíroval, tak jako zapomenutý jméno.
0: Možná pro posluchače, který nevidí, co je film Mandragora.
1: No, tak si ho najděte a podívejte se. To je taková 90-ková věc právě z gay scény Prahy.
0: Hodně kultovní už teď.
1: No, je to vlastně film, který jako už asi tehdy působil jako trošku jako exploatačně a takzvaně hustá věc.
0: No jako já se opravdu z toho dětství pamatuju, že jsme se to jako, na to se musíš podívat, to je hustý.
1: Je to takový proč z pražského hlavního nádraží roku 92.
0: Jako nemáš moc toho dobrý pocit, jako když ten film skončí vůbec. Ne. No.
1: Je to hodně takové přepálené ve všech ohledech na hraně exploatace, no.
0: Tak. A myslím, že to možná někde bude. No, ještě jako dohledání. Na YouTube to možná bude.
1: Já jsem si to tehdy někde sehnal.
0: Já jsem si to půjčila ve videopůjčovně v Radosti. Ty jsi z Ostravy, ale tam byla jako legenda. Už to není, ale byla tam legendární půjčovna.
1: Jo. To už neexistuje nikde, že asi?
0: Já myslím, že možná někdo někde drží jakoby videopůjčovnu, teď už spíš DVD půjčovnu, jako takovej spíš níž, ale asi už na tom nemůže vydělávat.
1: To asi ne.
0: Ale jako možná se to vrátí. Teď Apple oznámil, že zase vrátí drátový sluchátka, takže se to možná jako ten analog vrátí.
1: Ale dřív nebo později já věděl, proč ty VHSky nevyhazuju, co mám
0: máš
1: doma.
0: Máš to ještě?
1: Nějaké, ne, Mandragoru ne, ale nějaké, jo.
0: Já jsem to všechno vyhodila a teď mě to jako mrzí, že jsem si nic nenechala.
1: Já jsem si nechal, já mám doma v krabici, já mám třeba 15 až 20 originálních jako VHSek, prostě to jsem si koupil s filmem. A pak mám třeba 22 esek věcí, které jsem si nahrával z televize.
0: Na LP nebo na SP?
1: Já jsem většinou...
0: Pamatáš LP,
1: jo,
0: SP?
1: Jo, LP bylo to kvalitnější.
0: Ne,
1: že jo?
0: LP bylo to rychlejší.
1: To rychlejší, jo. Tak na SP.
0: Já to většinou na LP, abych nějako co nejvíc.
1: Já mám, jo. A teď jsem právě přemýšlel o tom, že nechám digitalizovat svou VHSku, na které mám... televizní zprávy z návštěvy Michaela Jacksona v Praze. Neříkal jsem to tady už taky?
0: Jako o této návštěvy si říkal, a tak no. To by jsi pak mohl dát na náš Instagram.
1: Konečně by tam přišli lidi, přesně.
0: Musíme.
1: Vrátíme fame Michaelu Jacksonovi, ten to potřebuje. Odvážné palce.
2: Reklama Rádia 1. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespadne, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
8: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
9: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko? Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
8: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
10: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdhudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meet Factory pokstí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Pozdhudba 25. září v Meet Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
12: Reklama na Radio 1.
0: Tak, tak teď jsme dokázali, že jsme opravdu boomři. Vracíme tak, do VHSkových, ale...
1: Také jsme na Rádiu 1, my jsme přetáčecím studiu, v živém studiu je Pepik Sedloň, zdravíme.
0: Ten určitě má nějaký VHSky doma.
1: Zdravím, pak byl na koncertě Michael Jacksona jako já.
0: Jo, vlastně ty jsi tam byl jako dítě.
1: Dvakrát.
0: Jak dvakrát?
1: Ve Vídni a
0: jo, ve Vídni. A už asi jeho fanoušek nejsiš, předpokládám.
1: Nejsem, já jsem ten člověk vlastně, který ve chvíli, kdy ho má spojenýho s něčím, fakt s čím se nedokáže stotožnit, jako některý gumil, co mi prostě stačí, jsou kreténi a vlastně mám potom problém s tím to poslouchat, no. Ne vždycky záleží, ale Michael Jackson navzdory tomu, že mám doma VHSku s komplet, jsem přepínal prostě Primanova ČT.
0: A
1: prostě
0: směl jsi, že budeš na Neverlandu, že tě tam pozve.
1: Tenhle rozměr jsem vůbec nevnímal. Já jsem vlastně fakt měl hrozně rád tu hudbu a přitahovala mě ta vlastně nějaká excentričnost, podivnost prostě toho člověka a hrozně jsem hltal takové ty informace, jako že pije pouze jednu značku minerální vody. A pak jsem někde četl, jako, že má nějaký Mercedes XY a pak jsem jednou ten Mercedes toho čísla, prostě toho označení, byla taková jako limuzína menší, viděl pamatuju ve Vídni, prostě na ulici, tak jsem se hned nechal fotit do toho, že prostě jsem potkal Michaela Jacksona v jeho autě a přitom to vůbec nebylo jeho auto, že jo.
0: Já jsem měla VHS-ko Black or White a tam byly krásný, tam byly jeho videoklipy, rozhovory s Macaulay Culkinem a tady teda nikdy na něj neřekni špatnýho, ten tvrdí, že to jsou všechno vyfabrikované věci, ale Stockholmský syndrom asi. Tak jdeme dál. Co můžou lidi vidět ještě v kinech? Třeba oceňovaný dokument. Třeba oceňovaný dokument. Na který všichni pějou.
1: A nemyslíme tím dokument Bára Paseková, který už vidělo 15 000 lidí a tím, jak jsem se to dneska dozvěděl z tiskové zprávy, se stal nejúspěšnějším hudebním dokumentem v kinech českých.
0: To bude mít určitě všichni radost z rodiny.
1: Už jsem to vlastně nedíval na storíčka, nevadí. No, každopádně film, o kterém budeme mluvit,
0: Hanka Třeštíková
1: také hodnotila už ve Varech a pamatuju si, že o tom říkala, že ji absolutně rozsekal a byla tam někde v tom termálu a prostě měla slzy na krajíčku.
0: A to jsou ty premiéry ve Varech, to ti rozseká, i když to třeba není úplně... Kdyby to někdo viděl, jako ty jsi to viděl na VHSC, tak pak ten zážitek taky bude jiný, když sedíš.
1: A tak Hanku Třeštíkovou rozseká i stárnutí Matta Damona, jako to není úplně meta. Nicméně film, kdyby se holuby proměnili ve zlato, rozsekal leckoho poté, co byl v premiéře uvedený na Berlinále, kde získal cenu pro nejlepší dokument, potom v české premiéře teda k velkému ohlasu ve Varech a teď vstoupil i do českých kin. takže ho můžete vidět, kdo chcete. Režisérka Pepa Lubojacky to
0: pojela. Jsme neřekli jméno ještě.
1: Já jsem to řekla, kdyby se hlali první dvě
0: Tak já už dneska úplně

0: ještě to nebyl takový jako ban, že se to nesmí používat ve filmech, že to jako není kreativní a tvůrčí a že to sebere práci lidem, tak to použili a přišlo mi jako vtipný, že se to tam na asi jako 3 minuty na začátku omlouvalo.
1: Okay.
0: Ale je to na tom jako vidět, že to jsou ty začátky AI, že teď už je to úplně někde jinde.
1: Mně no. Právě nějaká ta jako artificiálnost přišla jako, jako lepší, než kdyby to bylo dokonalý. Určitě v kontextu celé té estetiky toho filmu, který teda, pokud to ještě nevíte, je takovou jako rodinou freskou závislostí, respektive alkoholismu, kterému propadl režisérčin bratr a ještě jakoby další příbuzní, a ona během let teda dokumentuje tu rodinnou situaci a ty své blízké, tematizuje to, jak vlastně sama je bezradná, jak s tím naložit, kdy toho bratra očividně miluje, ale zároveň zápasí s tím, jak si vlastně nenechá pomoct a zápasí s tím, jak nechat ten život prostě plynout tak, aby do něj sebe jako nenapasovávala, co by toho hlavního člověka, před tím hlavním člověkem prostě je ten brácha. A celé to vyznění toho filmu je vlastně jako určitě upřímné, určitě nějakým způsobem tíživé, bolestné, je to jako velice nepřikrášlovaná věc a ta emoční reakce je samozřejmě individuální, jestli se do toho dostanete skrze fakt nějakou ryzost toho zachycení, nebo jestli vám to přijde vlastně naopak příliš stylizované. Pepa Lubojacky tam opakovaně se jako vrací k té myšlence, že se cítí blbě za to, že se má líp než ten brácha, nějakým způsobem s tím fakt velmi, velmi přiznaně zápasí, ale v tom poetickém vyznění vlastně přišlo hodně dobrý, jak to dokáže ukazovat tu vlastně krutou nebo náročnou každodennost, jak toho bráchy, tak vlastně i jí nebo nějakých dalších lidí, ale zároveň tam nechává nějaký prostor pro snění, které ale není nějakou chimérou nebo nějakou fantasmagorii. Je to vlastně spíš taková ta přirozená touha po lepším životě nebo po klidnějším životě, která je potenciálně dosažitelná. Není to prostě snění o tom, že si koupíte jachtu a ostrov v Karibiku. A ta osobní rovina a ta otevřenost je nesporně velkou devizou toho filmu. Je to takový audiovizuální mixtape vlastně, teď myslím k té stylové rovině, vzpomínek nějakých situací, ventilace nějakých pocitů. Zároveň to tematizuje a nějak jako demystifikuje i závislosti jako takové, kdy to vysvětluje tu jejich příčinu, vysvětluje to i nějaké jako vědecké principy, které stojí za těmi závislostmi a snaží se to dávat trošku jiný úhel pohledu na ty odsudky, které tolik z nás vlastně často má, když vidí někoho prostě ve špatném stavu, třeba podnapilého, a hned má jako jasno, že ten člověk je prostě hovado, kterému není pomoci, tak tady holuby ukazují, že to tak prostě, že to tak jako není, že vzdát se závislosti prostě není o tom, že si jednoho večera řekneme a tak už jako nebudu chlastat, a ukazuje to prostě celou tu obrovskou tíhu, zároveň to ukazuje toho závislého člověka jako někoho, kdo vlastně zůstává plně soběstačný, ale prostě v nějakém na nějakém levelu, který je společensky neakceptovatelný a který vlastně i skrze nějaký jako společenský tlak vlastně se stává potom neakceptovatelný i pro ty nejbližší, kteří zároveň mají pochopení a lásku k tomu člověku, ale zápasí vlastně s tím, jak s ním jako nakládat s tím vztahem. A co mi na tom přišlo úplně jako nejlepší, je to, že ten film vlastně vzdoruje nějakému zdvořilostnímu soucitu. Prostě tam je od začátku jasné, že to, a to není jako spoiler, že to prostě jako nepovede úplně jako k happy endům v tom smyslu, že to skončí titulkem a nastoupil na odvykačku a dnes je šťastný a má 3 děti. Jo, vůbec tím teď jako nenaznačuji, jak to skončí, ale prostě nemíří to tady k tomuhle jako vyústění, a to, jak to vzdoruje tomu zdvořilostnímu soucitu, mi přijde vlastně největší devizou toho filmu. A
0: tak ono spíš bylo o tom o ní, že jak ona se dokáže s tím poprat a pochopit tu vlastně závislost toho bratra.
1: Jo, ono to rozklívá vlastně ty jednotlivé fáze nebo podoby té péče, těch jako nejbližších jí, nebo té rodiny vlastně od toho bráchu.
0: Často jsou víc postižení, že

0: ty, ta rodina, než ten dotyčný.
1: Jo, jo, vlastně v tom, jak to dokáže jako přirozeně obejmout přesně tyhle ty fáze té péče, nějakého zoufalství, rezignace, nějaké naděje, která se tam zase vrací, vlastně toho, že se ty lidé nějakým způsobem rozejdou, ale pak se zase vrátí prostě nějakou tou silou té rodiny prostě, nebo té lásky jakoby k sobě. Zároveň ten nějaký svazující žal, kdy pořád vlastně bojujete s tím, že nemůžete toho člověka nechat jen tak bejt, byť by to možná bylo třeba lepší, plus to, jak se ten člověk prostě odstrkuje vás a odmítá tu pomoc. To tam všechny tyhle ty fáze tam jsou hrozně přirozeně a s nějakou tíží a intenzitou zachycené a myslím si, že to je to hlavní, v čem ten film dokáže tak působit a přijde mi, že to je vlastně i hodně, hodně taková jako dobová věc, že v tom, jak je to, jak jsem říkal, jako mixtape, tak ten film je v něčem takový rozvrkočený, prostě ne úplně soudržnej, ale beru to jako součást hry, tady součást té estetiky, která té výpovědi vlastně v výsledku pomáhá. A tímhle s tím je to do značné míry vlastně i typ filmu, jaký jste jako v kinech vlastně možná neviděli v tom, jak je ten dokument koncipovaný. Není to prostě úhledné vyprávění, které začíná nějakým voice-overem o tom, kdy se brácha poprvé napil a končí nějakým tím titulkem, jak jsem o tom mluvil. Takže ta rozvrkočenost může občas jako vyhodit ze sedla a trošku nějak možná utlumit ten zážitek nebo tak, ale výsledku to jako silný je. A
0: tak málo kdy vidíš to opravdu takhle a jako závislost přímým přenosu a jak to a může na lidi jako působit. A není to jako judgmental. Je to prostě tichý pozorování člověka, který je jakoby na dně. A co to dělá s tím ostatním?
1: Tak.
0: Ale já jsem jako byla na premiéře a i když jako to téma je jako strašně důležitý, skvěle zpracovaný, tak nějak úplně to na mě nezapůsobilo, jak jsem asi čekala a možná tomu dám druhou šanci.
1: Já jsem taky jako nebyl jako emocionálně rozložený, já jsem spíše jako kvitoval tu sílu na nějaký jako racionální úrovni a vlastně pamatuju si z toho ty výjevy, ne protože bych mi to jako ždímalo srdce, ale protože mi to právě přišlo v něčem jako zobecňující a výstižný ve vztahu nejenom k tomu jednomu osudu, ale i k tomu, co ten člověk jako tady zastupuje. Řekněme nějaký jakoby nějaká jako komplexnější prostě problematika boje se závislostmi nebo v druhém sledu třeba i prostě krize bydlení a takové věci. Přijde mi, že to vlastně v tom individuálním příběhu nachází i nějakou, jako různá fráze, ale nějakou jako diagnostiku doby, maličko.
0: Tak.
1: Takže palec nahoru.
0: Palec nahoru a už teda už docela,
1: a, no a když máme,
0: ještě tam máme něco.
1: Máme tam poslední palec nahoru, který půjde krátkému filmu Folklore, který můžete vidět na DA Films, což je film, který teď byl takzvaně provařen v médiích, protože byl v té experimentální kategorii nominován na studentský Oscary, dostal stříbrného studentského Oscara a režisérka Viktorie Štěpánová se tady pustila do takové velmi, velmi zábavné, velmi zábavného krátkého filmu, který překračuje tím svým tématem a tím, co ona a ten tvůrčí tým dělají mimo ten film. Vlastně tak překračuje ten rozměr jenom toho krátkého filmu, protože Folklore je nějaká, řekněme, platforma, když si najdete na Instagramu Folklore, po té, co si přihlásíte Odvážné palce, tak uvidíte, co všechno se kolem toho děje. Je to nějaká platforma, řekněme, pro mladé modní návrháře a modní návrhářky a tak. A zároveň to je taková jako ADHD, prostě legranda, takový moodboard, který tak s takovou jako rozverností a dovádivostí se věnuje všem těm lorům a kórům a těm věcem, které formují nebo ovlivňují život a vnímání mladých lidí, nejenom pokud je o prezentaci na sociálních sítích, a je to celé velmi hravé, velmi intenzivní, je to ten typ filmu, ve kterém je tolik detailů, že i když si ho pustíte třikrát, tak je všechny nepochytíte, protože tam se pracuje i s nějakým, řekněme, jakoby zachycením nějakého počítačového rozhraní, kde tam prostě vyskakují různé bubliny a imituje to prostě skupinové hovory na obrazovce, počítače a tak dále. A je to velmi, velmi zábavná koláž, ve které se chvilku mluví o folkloru a pálení moreny, potom se tam mluví o Met Gala a je to vlastně velmi strhující do té míry, že dokud jako nebude po všem, tak se od toho těžko odtrhávají oči. Světová premiéra samozřejmě byla v sekci Imagina v Karlových Varech, že?
0: Samozřejmě, jak jinak? Kde? A ty jsi to vybral ten film předtím?
1: S Martinem Ornou jsme včas poznali, že to je dobrý film.
0: Říkaj, objevovatel talentů filmových.
1: A talentek. A jo, je to fakt skvělý, je to jako mimořádně hravá věc, kterou stojí za to vidět a jsem rád, že se jí dostává téhle zasloužené publicity Folklor palec nahoru.
0: A už nakoukáváš Imaginu na příští rok? Už začínáš?
1: Vytipovávám filmy z aktuálních z Lokarna, z Benátek, z Toronta a brzy se do toho pustím.
0: Mm-hmm. Tady koukám, nemáš nový tetování, kořátka?
1: Já mám kořátko nové.
0: A ten nový? A ten, má to nějaký jako background? Nebo?
1: To je takzvané rodinné kořátko.
0: Kde se dědí z pokolení na pokolení?
1: Teď se začalo dědit.
0: A to je krásný. To je takový jako nečekaný barevný element.
1: Tak. No a nakonec jsme to i bez živči zvládli, že?
0: No, ještě možná, tak. Koukáš ještě na prostřeno nějaký nový postřeh?
1: Nestíhám, musím jezdit na fotbal do Anglie a bohužel i do Ostravy.
0: A Ostrava, blbý.
1: Vynikající.
0: Je vůbec jako, ale zase...
1: Kvalitní tiskovky.
0: A jezdíš, jsi stále jakoby v tom, v kotli?
1: Jsem stále na svém místě permanentkáře.
0: Ty nejsi kotelník?
1: Ne, dobře. Pouze na výjezdech a tam to jinak nejde. Pokud nejsem Mladé Boleslavy samozřejmě, tam je výjimka.
0: Ale tak už dlouho se nám nikdo nevozval, vejít na nějaký fotbal. Já bych jela.
1: Kamaráda jenom Mladé Boleslavy.
0: Tak třeba, když Boleslav bude hrát no, v Ostravě, to...
1: Tak to můžu pozvat já.
0: No, to se nebude asi jakoby chtít, no. Ale třeba Sparta Slavia, tam bych chtěla jít, ale to je...
1: No, to bych zase já nechtěl.
0: Nechtěl bys. Tam dobře, blbá. Tak asi všechno, ne? Nebo tak nevím, máš asi... ještě nějaký moudro, něco?
1: Já už jsem se úplně vyčerpal, já se jdu podívat na předpověď počasí.
0: Já jenom bych se svěřila, ty jsi byl v Anglii, já jsem byla v Milánu teďkon a zažila jsem se svůj filmový moment, a la Pretty Woman, šla jsem do obchodu Versace Store.
1: Přišla... Ani kdo ti nabídl soulož.
0: Přišla paní, koukla se na mě a řekla this is not museum a ukázala mi cestu ven a za mnou stál nějaký šéf. Já myslela, jak jsem vohozená hezky a za mnou stál nějaký šejk, který se tam, a tomu to neřekla.
1: Jo.
0: Se ženou.
1: A přitom jsi tam chtěla utratit, viď?
0: Ale neví, třeba může být tajná milionářka, která asi jde...
1: Já jsem si byl teda před pár týdny nechat opravit svůj kufr v Pařížské ulici a cestou potom zpátky jsem se jako tak periferně koukal do těch obchodů a myslím, že tam by naopak to by otvíraly dveře teda, kdybychom zůstali tady u toho povrchního hodnocení, kdo jak je oháknutý a jestli může do těchto obchodů.
0: A tak ty chodíš jako aristokrat, já tam možná
1: a prostě... Já mluvím o jiných lidech.
0: Jo?
1: No. To jsem naopak si říkal, proč jsou ti lidé tady u Prády, když mají kroksy.
0: Já chápu, že to tam musí nějak selektovat, ale na druhou stranu já jsem říkal, teď tady půjdu najít nějakého sugar daddy a půjdu se vrátit, jo, jak Julia Roberts.
1: Jo. Ale jako This is not museum, to je vynikající, to je skoro jako, když mi paní v pivnici u Fandy, nyní již neexistující, a taky mám pocit, že jsem tu historiku říkal, nevím, když jsem si vyptal míč od kabinky na toaletu, tak mi řekla, že to není peep show.
0: Občas lidi dokážou být zlí k jiným
1: občas,
0: lidem.
1: Občas, Esterko, lidi, proč jsou tak zlí?
0: Ale jako já možná jako dělal ve Versace Store, tak se tam budu nudit a taky budu selektovat. Tak a já jdu za chvilku na film Resident Evil s naším bývalým palcem Honzou.
1: Takže Honzu palec dolů.
0: Honza už předem predikuje, že se mu to nebude líbit.
1: Jo, a já předem predikuji, že se mi to bude líbit.
0: Já myslím, že to bude super.
1: A chystám se na to v neděli, snad můj plán dopadne. Dám na Instagram storyčko z kina, ve kterém uvidím film Resident Evil od Zacka Craiga.
0: Který ho znáš osobně.
1: Který je kamarádi samozřejmě. A dám tam hádanku, ve kterém se nacházím v kině, protože to nebude to pražské kino. Tak tak můžete hádat a kdo to uhádne, tak bude pochválen v příštím díle Odvážných palců.
0: Tak jsem zvědavá, že pan režisér zatím podle mě nenatočil špatný film.
1: Je to tak, je to ten filmový nerd a nadšenec, který je zároveň velmi příčetný a kompetentní, takže věřím, že i něčemu vlastně tak papírově, co něčemu jsme papíry vlastně až tak nezajímá, jako je videoherní adaptace, navíc už xkrát udělaná, dokáže dát nějaký osobitý háv.
0: A hraje tam Karel Dobrý? Myslím si, že to hraje, ne? Tak natáčelo se to u nás.
1: Hraje tam Vašu, natáčelo se v Praze.
0: Vašu tam myslím nehraje, nebo hraje? No,
1: tak už se mi to líbí méně.
0: Myslím, že tam hraje Karel Dobrý a jsem zhrava, jakou smrti umře, protože on dost často umírá v těch filmech.
1: To se stalo Rodenovi často.
0: Roden a Bridgeta Dobrý.
1: Pryč je ta doba, kdy byl každý rok v kinech americký film s epizodní rolí Karla Rodena.
0: On totiž jednou v nějakém rozhovoru řekl, že když mu nabídli roli Lízače mrtvol, že už si řekl, že už by mohl jako skončit.
1: To by zrovna. No,
0: myslím, že jsem to tady říkal, ale mě to hrozně rozesmálo.
1: No jo, no.
0: Chápeš, to charakterní herec, to
1: no,
0: už tak taky.
1: Jo, no. Já jsem si na letišti včera koupil nové číslo Sight and Sound britského filmového časopisu, ve kterém je rozhovor, který s Dariem Argentem vedl Nicholas Winding Refn. A myslím si, že oba tito režiséři by uměli dobře napsat roli Lízače mrtvol.
0: A kde je vůbec jako konec Winding Refna?
1: Má nový film Her Private Hell, který byl v Cannes a který bude uveden v rámci přehlídky Beatu Cannes, která brzy začne a my o ní budeme zajisté příště také hovořit.
0: A jaký to má ohlasy?
1: Má to ohlasy jako všechny poslední nedávné, nebo poslední tři Refnovy tituly, vlastně všechny tituly od Driveu. No. To znamená rozpačitě negativní.
0: Právě.
1: Tudíž se na to těším, protože lidé, kteří naopak ty dřívější věci mají rádi, stejně jako já, mají rádi, a už viděli teda Her Private Hell, tak mají rádi i tohle. A já věřím, že tady tenhle ten přepíčený estet bude opět dobrý.
0: Tak uvidíme a uvidíme, co bude říkat na videu zbej. Podle mě budeš tak nadšenej a
1: řekneme si za 3 roky, až to dokoukám, stejně jako Succession.
0: Ty jsi to stále nedokoukal?
1: Ne, já teď musím dívat na videu zbej a na Hex.
0: Chápu. Tak jo,
1: zase zdravíme Ivču.
0: Za 2 týdny a kucky, povíme kucky se naše dojmy z Resident Evil.
1: Čau.
2: Reklama Rádia 1.
3: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
4: Jasně, a já budu britská královna.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
4: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
3: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
4: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
3: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
7: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
8: Bloghead, Proletér a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip-hop, ambient, electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
9: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.pragartweek.cz.
10: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
11: Reklama na Radio 1.

0: CD non-stop. Do 19. hodinu čtvrtek a je tu s tím také pravidelné CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s australskou zpěvačkou a kytaristkou Courtney Barnett, která bude znít na její první studiové desce z roku 2015 Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit, která vyšla tenkrát na značce Milk Records. My si ji dáváme do CD non-stopu hlavně teďka v souvislosti s jejím blížícím se vystoupením zde v Praze v Meet Factory, kdy přijede v sobotu 3. října a to právě s její zcela novou studiovou deskou Creature of Habit. Courtney Barnett, ročník 87, je hudebnice konkrétně ze Sydney, z Austrálie. V letech 2010 až 2011 působila také Melbourne v kapele Rapid Transit. Také hrála později i do roku 2013 v kapele třeba Immigrant Union. A poté už vydává také několik EPček právě na značce Milk Records. Je to třeba The History Eraser, Avant Gardener či How to Curve a Carrot into Rose. V roce 2015 pak už ale přichází také s jejím prvním solovým albem, deskou, kterou také dneska uslyšíte, s názvem Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit, který doprovázel také singly jako Pedestrian at Best či Kim's Caravan. Musím říct, že toto album dosáhlo na 4. příčku žebříčku alb v Austrálii, ale bylo úspěšné i ve Spojeném království nebo ve Spojených státech. No a dokonce dostalo nominaci na cenu Grammy a Brit Awards. Její pak další počin vzniká ve spolupráci s podobně laděným hudebníkem žánru Kurt Weilem. To byla jejich společná deska Lotta Sea Lies, která vyšla o 2 roky později v roce 2017. Tentokrát je celosvětové pro kromě značky Milk také na labelu Matador. No a její pak druhé solové album vychází následující rok v květnu pod názvem Tell Me How You Really Feel. Na desce opět spolupracovala s producentem Burke Raderem a Danem Lascombem, který už se podílel právě na té debutové desce a album opět proniklo do hitparád jak v USA, tak samozřejmě i v Británii či Austrálii, dokonce obsadilo druhou příčku. Třetí album se objevuje až v této dekádě v roce 2021 pod názvem Things Take Time, Take Time, které vychází opět na značce Milk a tentokrát vzniklo ve spolupráci s bubenicí kapely Warpaint Stellou Mozgavou. No a ten týž rok se dokonce objevuje i dokumentární snímek o Courtney Barnett nazvaný Anonymous Club režiséra Dannyho Cowena. Dopadním, že k tomuhle filmu vychází i pak soundtrack v roce 2023 po názvem End of the Day. No a po delší rumlce se Courtney Barnett ozvala loni, tentokrát na kompilaci Heart of Gold, cover verzi Neil Younga Lotta Love. No a na její nový materiál jsme si museli počkat až do letoška, kdy se nejdříve objevily singly jako Sight Unseen, či Mantis, Sugar Plump, či One Thing at a Time. No a v březnu pak také vyšla tato její nová čtvrtá studiová deska Creature of Habit, a to pro značku tentokrát už Fiction Records, respektive Mom & Pop pro Ameriku. A na desce najdete spolupráci právě v singlovce Seen Unseen s kapelou Waxahachie. No a výsledkem je energická deska plná nadhledu a lidskosti, která vznikala Joshua Tree a Los Angeles. Každopádně vy uvidíte naživo, jak jsem řekl, 3. října v Meet Factory. Doplním, že jako support vystoupí Švábky. Teď už ale její debut z roku 2015, album Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Tohle je Courtney Barnett a já vám přeju příjemný poslech.
1: CD non-stop.

0: Kalvero! Ty burani si na nás najeli pistolníky!
1: Jenom klid, muchachos! Hej, amigo! Kolik vás tady vůbec je?
2: Mnoho.
1: Cože? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jenom sedm.
2: Ale za námi stojí Rádio Jedna.
3: Bajs Šulix, Rádio Jedna. Jestli je to fakticky tak,

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
5: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá Palmovka. www.podpalmovkou.cz.
6: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
7: Reklama na Radio 1.

0: Čirým žákem. Naše rodinné zlato.
1: Je to tady jako každý čtvrtek večer. Vysíláme Hitparádu na Rádiu 1. Hezký poslech vám přeje Jerry a jak už známá znělka oznámila, tak známá firma po týdnu 5 naladěna. Ať už u toho rádia děláte cokoliv, budiš vám přáno. A na úvod si řekněme, že zhruba v následujících necelých 2 hodinách si objasníme, jak dopadlo hlasování do Hitparády Rádia 1 za celý minulý týden. A nejprve si představíme 5 nových kousků, který jsme pro vás do Hitparády dnes vybrali. Nezapomenu ani, aspoň doufám, na vzpomínkovou retro skladbu, kterou si hrajeme ke konci pořadu. No a budiš také přáno výhercům z vás řad hlasujících, protože i dnes si budeme rozdávat nějakou tu cenu. Konkrétně lístky na koncert australské hudebnice Courtney Barnett. Ta bude vystupovat 3. října v Meat Factory. No a pokud jste poslouchali rádio teďka ve čtvrtek před Hitparádou, tak v rámci CD Nonstopu znělo jedno z jejich alb. Pojďme tedy na to, za malou chvíli si představíme všech 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Ještě jednou hezký poslech.

0: Tak jsem si tady dal ty papíry dohromady a můžeme začít. Dáme si dnes už solový projekt Angua Andrew z Austrálie zvaný Liars. Liars vydá 11. album příští rok, 5. března, bude se jmenovat A Band on Plastic Bag Bands. No a už je venku jeden ze singlů, který se jmenuje Ice Pick Kalamazoo. A to je právě první novinkou tohoto týdne, Liars.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: No, myslím, že výborný na začátek Ice Pick Kalamazoo od projektu Liars. To byla dnešní první novinka v hitparádě. Lehce změníme žánr, ale zůstaneme v Austrálii. Podíváme se za zambejsko-australskou rapperkou a zpěvačkou, která si říká Sampa The Great. Ta chystá nové album New Zamrock, které vychází 30. října, to už je za chvíli. A my si hrajeme právě track, který tuto desku uvede. Ten track se jmenuje Simon Says a je to druhá novinka v hitparádě.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tohle byla Sampa the Great, skladba Simon Says. Ta by se úplně asi u táboráků zahrát nedala. Nicméně ta další věc by to klidně snesla. Budeme si hrát americkou kapelu The War on Drugs. Jejich první nahrávkou po 5 letech od alba I Don't Live Here Anymore, což je neuvěřitelný, že to už je z roku 2021. Tak tahle ta skladba Who's Dead, kterou si teď dáme, se objevovala už na jejich koncertech, ale teprve teď vyšla jí studiová verze. Údajně o depresích, nicméně napsal jí údajně jako vznikla údajně za 10 minut mezi první kávou a odvozem dětí do školy. The War on Drugs, Who's Dead? Novinka číslo 2 v hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Skladba Who's That od americké kapely The War on Drugs, nasazená jako třetí novinka, nám právě dohrává. No a teď už se rádi podíváme za berlínským duem Mode Selector. Ty se objevili v Praze naposledy v roce 2019 v Roxy a potom následně na brněnském festivalu Popmese v roce 2021. Jinak tohleto duo Gernota Bronserta a Sebastiana Sario také spolupracuje s aparátem jako moderát. Teď jsem si to vzpomenul. Co je dobrou zprávou, tak 3. března budou Mode Selector na pozvání kolegy Josefa hrát v Praze. A my při této příležitosti si zahrajeme jejich nový single, ten se jmenuje Aorta. A je před skokanem nebo před zvěstí jejich nového alba Mode Selector, které vyjde v lednu příštího roku. To je asi všechno, co k tomu v tuhle chvíli chci říci. Mode Selector Aorta, další novinka v Hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1. Hej, hej.

0: Tolik tedy track Aorta od Mode Selector, který uvítáme 3. března v Praze, zhruba 2 měsíce po vydání, měsíc a půl po vydání jich nového alba. Takže je na co se těšit. No a jsem moc rád, že si zase dáváme Arab Strap. Fighting for You je další věc z alba Half-Toed Tales, další míněno tím, že nedávno jsme si hráli v parádě úspěšně single You. Arab Strap jsou skotské duo Aidan Moffat a Malcolm Middleton a to album vyšlo 4. září. Myslím si, že po hodně letech. Jinak dobrou zprávou je, že by měli přijet do Meet Factory 22. listopadu.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn them face the blast and hope you don't survive.

No výborně, bude se na co těšit v Meet Factory 22. listopadu, kam Arabstrap přijedou představit nejenom svoje nové album Half-Told Tales. Poslechli jste skladbu Fighting For You a už víte vlastně, jaké novinky můžete do příštího kola podpořit. Sluší se říci, že do hitparády se hlasuje vždy ve čtvrtek ve 22 hodin, nebo po 22. hodině, až do následujícího čtvrtka, kdy hlasy sčítám a měním je do podoby hitparády Rádia 1, která má 15 míst, tak tomu bude i teď, neboť se chystáme si osvěžit 15 míst v hitparádě Rádia 1. Koukněte na web Rádia 1 a na o tom, jak hlasovat, tam najdete zmínku v sekci Hitparáda, anebo třeba i v sekci Velká sedma. Zahlasujte i do Velké sedmy Československé hitparády na Rádiu 1. Na webu najdete i různé tipy na akce, koncerty a tak dále. Zároveň se jukněte také na zpřízněný web protišedi.cz, web kolegyně Jany Kovánkové, která zrovna, když nepíše knihy, tak aktualizuje tyto seznamy koncertů. A já jsem to tady, myslím, minule vyčítal všechno, že ten podzim opět bude, a hlavně říjen, v Praze a v Brně zejména, bude z čeho vybírat a je to téměř neuplatitelné. S tím množstvím a kvalitou lístků, který by to chtělo jakože koupit. Využiji příležitosti a pozdravím i nedělní posluchače, protože reprízu vysíláme vždy v neděli v 9 hodin dopoledne. Minulý týden jsem nasadil 5 novinek a všech 5 novinek se do hitparády dostalo, což je samozřejmě dobrá zpráva a důkazem toho je už 15. místo, kde jsou indie folkaři ze Spojených států Hey Nothing a titulní věc z jejich alba s názvem Hound, které vyšlo teďka v srpnu. To je 15. místo.

14. místo, skladba To The Moon, Plan C, featuring Steve Lacy, Erykah Badu and The Alchemist. Tak legendární soulová zpěvačka spojila síly s legendárním americkým producentem, který si říká The Alchemist, a vydali společné album s názvem Before the World Blows. To vyšlo na konci srpna. No a my jsme si nasadili minulý týden, no, předminulý týden, tuhle věc jako novinku, a nyní tedy 14. místo po dvoutýdenním pobytu. Na 13. místě je britský producent Mura Massa a skotská rapérka Leadbire. Tenhle track, vlastně garážový se spoustou breaků, se jmenuje Ninja a je novinkou z minulého.

0: Zwerge wird was getan.
1: Hallo? Hallo?
0: Eine Frau?
1: Je tu někdo?
0: Wie sagt...
1: Tu?
0: Wie lange...
1: Hallo? Kdo tu je? Kdo někde tu je?
0: Und vorher sagt noch jemand anders. Das sind keine Termine.
1: Hallo?
0: Ich guck hoch.
1: Kdo jste tu? Že tu nikdo není. Tady. Ukažte se. Ale kdo tu je?
2: Neboj se.
3: Je tu s tebou rádio 3, 2, 1.

Je to tak, posloucháte Rádio 1, to konkrétně hitparádu s datem 24. září a my si teď hrajeme na 12. místě skladbu Martini Mi Fazzo od Matta Berningera, zpěváka kapely The National, který loni vydal svoji druhou solovou desku. Už 6 týdnů hitpošce, pokles ze sedmičky na místo 12.

Posloucháte hitparádu Rádia 1. Aktuálně doznělo 12. místo Matt Berninger, Martin Mi Facou, který má ještě jeden týden na to, aby vás mohl ohromit touto svojí skladbou. Zatím 3 týdny je v hitparádě americká producentka Toki Monsta a její skladba Memory on the Run. No a budou následovat ještě Tiga a Boys Noise a Fuckers remix skladby Hot Wife. To je 11. a 10. místo. Na Rádiu 1.

0: kanadský producent Tyga a Němec Alex Ridha, známý jako Boys Noise, splodili remixové EPčko s názvem Hot Wife, respektive tuto skladbu, kterou navíc remixovali New Yorkští Fuckers. Taková kosmopolitní záležitost. Zatím 2 týdny v hitparádě Rádia 1 a místo 10. O něco lehčí žánr v tom dobrém slova smyslu, ale také velmi taneční, uslyšíte teď. Jedná se totiž o britskou kapelu Fugia and Miaji, který prostě toho psání mají v krvi. Tahle ta britská čtyřka vydá 30. října album New Shiny Object a my si hrajeme na místě 9. skladbu Lowest Common Denominator. Posloucháte Rádio 1.
1: Tak můžu říct... Tako za mě, počkejte. Tako za už mě neposlouchá. Nebo jak?
2: No, jako že si stěžuje, tako. Ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
2: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že... Ta koza poslouchá jenom Rádio 1. To se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a
2: tak
1: to bude, jo a jo, to...
2: Takhle jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
2: Rádio 1 jenom.
1: Aha.
2: Takhle, jo?
1: No, tak... Jak, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
2: Tak.
1: A co ještě?
2: Tak, to je všechno.

Novida, tak nám dohopsali Fugia and Miyagi na 9. místě. Posuneme se už ke třetí novince, která postoupila z minula. Ty předchozí byly Hey Nothing na místě 15. a také Miura Masa na 13. Teď je tady americký producent William Wiesenfeld, zvaný Bass z Los Angeles a jeho skladba The Fawn. Tu nalezneme na EPčku Three Negative Songs, který vyšlo na konci srpna. Zatím tady první týden v hitparádě, tady je projekt Bass, který si pravidelně ve vysílání také připomínáme.

Krásná věc v podání projektu BAS, jmenuje se The Phone a naleznete ji na EPčku Three Negative Songs. A ještě nás čekají celkem dvě novinky z minulého kola, tu jednu si zahrajeme právě teďka a bude to Mac DeMarco, kanadský písničkář a jeho letošní skladba 2026-0109 Wave Goodbye. Sedmé místo, Mac DeMarco na Rádiu 1.

0: Tolik Mac DeMarco na Rádiu 1. Vy posloucháte Hitparádu a doznělo její sedmé místo. Následovat budou The Drums, ale až po džinglu zvaném Hospoda.
1: To mě fakt těžce zajímá. Hej, to mi jako řekni. Hej, koho tě kolem bojíš, jo? Jako losnu, anebo mažňáka?
2: Já, jako každý soudní člověk, volím Rádio 1.

Skladba It Didn't Matter od newyorských The Drums je v hitparádě už 4 týdny, aktuálně na místě 6. Deska se očekává až někdy v roce 2027. No a nás už teď čekají Blond Redhead. Blood Spilled se jmenuje tahle věc, která je už 5 týdnů v hitparádě a nyní na místě 5.

úžasně vystavená věc s názvem Bloodspilled od Blonde Redhead je dozvukem jejich loňského alba The Shadow of the Guest. A podmanivý hlas jejich zpěvačky. Vám to docela solidně nandal. Jinak, pokud byste chtěli vidět Blonde Redhead, tak aktuálně jsou na turné po Jižní Americe. Bude následovat ještě Kalifornie v říjnu. Tolik tedy dnešní místo páté. No a teď už se podíváme na Warhouse, což je projekt zpěváka Martina Devoldera z kapely Baltazar, který má za sebou už 4 solová alba a 17. března bude vystupovat v Praze v Arše Plus. Tak si dáme skladbu The Baby od tohoto zpěváka, který žije v belgickém Chentu.

0: I'm to shoot this little man as he no one knew if this never written of me or ever that arrest her. Now, if he ever cares to walk you, I'm like...
1: Over the past few years, to the traditional sounds...
2: Na Rádiu 1 se pomalu blížíme k třetímu, druhému a prvnímu místu. Samozřejmě ještě pár informací si řekneme konkrétně, že do hitparády postoupilo všech pět novinek, jak už jsem tady zmiňoval. Ještě jedna nás čeká na těch medailových pozicích. No a vypadly nám Julia Holter, dále CRDR, Dive, Sorry a Beaks a uvolnili tak místo všem pěti novinkám z minulého kola. Opět jsem sáhl mezi vás hlasující a šťastnou myší jsem vylovil tři výherce, respektive dvě výherkyně, jednoho výherce, lístku na koncert australské hudebnice Courtney Barnett, která bude vystupovat 3. října v Praze v klubu Meat Factory. Ta jména jsou Nataša Vavrušková, Věra Nedbalová a Pavel Krejza. Gratulace, svoje jména naleznete i na webu Rádia 1 v sekci Hitparáda dnes po 22. hodině a také vás naše drahá kolegyně obepíše e-mailem, že abyste věděli, jak dané lístky můžete získat do svých ctěných rukou. No a i dnes si zahrajeme nějakou tu retro skladbu. Je možné, že skladbu Fly Me Away od Goldfrapp už jsem... někdy jako retro šlágl hrál, je to možné, se budu opakovat. Je to věc z roku 2005 z desky Supernature, což je velmi zpěvná a taneční deska. Jenom připomínám, že Goldfrapp tvořili Alison Goldfrapp a Will Gregory. Je to jejich třetí deska, no a tohleto je taková docela, jako řekl bych, zásadní věc té desky. Co je ovšem na tom vtipné, že kromě jmenovaných dvou interpretů se podílel na programování a syntiácích i jistý Nick Bett. Pokud jste syntezátorovými nerdy a nebo fanoušky z kanálu Sonic State, tak Nick Bett je ten chlápek, který dělá recenze nejrůznějších nových synťáků, starých synťáků a tak dále, velmi dobře a velmi dlouho už. A on se mimo jiné byl součástí sdružení DNA, který mimo jiné zremixovalo, vytvořilo ten slavný remix skladby Tom's Diner od Susan Vega, která vlastně tu písničku proslavila. Tak tolik malá, nevýznamná, pro většinu z vás asi možná i jako méně zajímavá informace, ale to, že dělal s Goldfrapp, jsem třeba nevěděl. Tak jo, pojďme si tu skladbu pustit.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé.
2: Rádio 1.

Queens of the Stone Age spolu se zpěvačkou Nikki Lane vystoupili v Praze naposledy v roce 2018, pokud jsem správně koukal. No a tohle to byla skladba Easy Street. Po 3 letech nový single, po desce zatím ani vidu, ani slechu. To se ovšem nedá říct o Fontaines DC. Skladba Marianne byla jedničkou minulého kola, teďka teda na místě druhém. Fontaines DC jednak vydají nové album, to se bude jmenovat Dopamine Chamber a bude to 16. října. No a pak tahle ta dublinská kapela přijede do Prahy 30. října tu desku a nejen jí představit, na což se samozřejmě těšíme. Fontaines DC, Marianne, místo druhé v hitparádě Rádia 1.

Do Ziny Fontaine z DC. Já ještě děkuji posluchačovi, který mě připomněl, že jsem se spletl a že samozřejmě album od Queens of the Stone Age bude na světě, bude se na Perfect a vyjde 30. října, takže jenom uvádím na pravou míru. Já nevím, že jsem hledal tak blbě a nenašel jsem to. Fontaine's DC jsem ovšem nějak tak zařadil správně a můžeme se na ně těšit právě toho 30. To byla minulá jednička, no a na vrcholu je Bonobo. Novinka z minulého kola, která postoupila přímo na místo první. Simon Green z Londýna a jeho single z 8. alba Distance in Static, které vyšlo 11. září. Ten single se jmenuje Talk to Me a spolupracuje na něm zpěvačka, jeho kamarádka Nicole Miglis. Tak jo, jednička tohoto týdne, Bonobo.

Na Rádiu 1 doznělo dnešní první místo Talk to me Bonobo featuring Nicole Miglis. A tady je dnešní rekapitulace.

0: Posloucháte Rádio 1.
1: Na Rádio 1 jste měli možnost v rámci novinek v Hitparádě slyšet následující skladby. Toto jsou Liars, Ice Pick Kalamazoo. Novinkou druhou byla skladba Simon Says od Sampa the Great. Nasadil jsem i The War on Drugs a skladbu Who's That? Mode Selector a jejich Aorta. Novinka čtvrtá. A rozhodně doporučuji poslechu nové album RF Stress. Toto je skladba Fighting For You jako poslední novinka. A novinkou z minulého kola jsou na 15. místě Hey Nothing, Hound. Erykah Badu a The Alchemist to the Moon. Místo 14. A tohle už je britský producent Muramasa a rapperka Leadbuyer. Track Nija na místě 13. Jedná se o novinku postupující z minulého týdne. A starý známý sametový hlas Matt Berninger, Martini Mi Fa Sol, 12. Tohle už je Toki Monsta, Memory on the Run, 11. Hot Wife v remixu od Fuckers, výrazně kosmopolitní záležitost, neboť se na ní podíleli kromě Tyga, který to celý napsal, i Boys Noise. Fuji and Miyagi, Lowest Common Denominator, 9. místo. Z minulého čtvrtka postoupil i Baths a skladba The Phone, a to na místě 8.

I tahle akustická věc od Marka de Marca je z minulého kola jako novinka. Wave Goodbye, 7. místo. The Drums, 4 týdny v parádě. Docela earworm teda. It Didn't Matter featuring Mare, 6. Blonde Redhead, Blood Spilled, 5.

Teď parádě jsme si hráli Warhouse, The Baby, místo čtvrté. Queens of the Stone Age, skladba Easy Street, deska na konci října, třetí místo. A tenhle velký zvuk, to jsou Fontaines DC, Marianne. Single, který předznamenává jejich říjnové album a aktuálně místo druhé.

Dnešní jednička je rovnou z novinky. Bonobo a Nicole Miglis. Talk to me. A je na čase se rozloučit. Mějte se hezky, příští týden to už bude říjen. Takže vám přeju hezký začátek podzimu. A za týden zase naslyšenou. Co dodat? Rádio 1. Ahoj.

0: Vídeň, District Prague. Vstupenky v síti Go Out. James Level, Uncle, 3 hodiny, jeden výjimečný večer.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou Zadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
10: Palác Akropolis a Rádio Jedna vás zvou na další díl koncertní série Music Infinity. Ve čtvrtek 24. září se navrátí do Prahy berlínský elektronický producent a zpěvák Aparde, který představí nové album Empath. Večer odevře berlínské duo 505 z prvky cinematického jazzu a abstraktního tribopu. Tento čtvrtek Aparde a 505 Palác Akropolis v rámci Music Infinity.
11: Reklama na Rádio 1.

Tak dohrála vám Gretel od Alex G, předtím Cloud Nothings, posloucháte Radio 1 a od mikrofonu se poprvé pro dnešní večer hlásím. Já jmenuji se Štěpán Wolf a budu vám do půlnoci vybírat hudbu pod hlavičkou AM180, jak jste někteří z vás možná zvyklí každý druhý čtvrtek od 10 hodin tady na Radio 1. Další věc bude předělávka Neila Younga, společné dílo Kalifone a Modest Mouse, Barstool Blues.

City of Dead Ends se jmenovala tato skladba od kapely Van Pelt. Předtím to byl nový single od Proto Martyr, kapely z Detroitu. A ještě předtím to byly zdejší planety kapely, která je původně víceméně z východní části naší republiky, ale dneska víceméně jsou považovaný za pražskou kapelu. A ještě před planetama to byly Dive, nový single The Fountain. Posloucháte Rádio 1, je krátce přes 9:45 a teď vám zahraje americká písničkářka Squirrel Flower Sick Tooth.

0: jo misma mám pronekrat, sí.
1: No.
0: Posíčte, vy, nějako jedna, tak já vám tady něco povím.
1: No, ne, až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
0: Rádio, rádio to nic není. Já mi se hrabe nějaké to, jak říkala to. Hýňa, líce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
2: No, víš, že by si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
0: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?

0: Reklama Rádia 1.
1: Dominik Zezula a Tomáš Havlen, a.k.a. Pozdhudba, 15 let na scéně. Pražské duo Pozdhudba v Meat Factory pokřtí svou pátou desku. Album a zpěvník plný známých songů v nových aranžích. Pozdhudba 25. září v Meat Factory. Vstupenky a více info na meetfactory.cz.
2: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Junk World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
3: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Shankar, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
4: Prague Sounds, the festival.
5: Reklama na Radio 1.

tak před reklamním blokem vám hrála Air Speeder. Taky Hornet a Morfín. Tohle už je ukázka z nový desky Neila Younga. Soon I might.

Tak dost jsem se těšil, až vám pustím tuhletu skočnou píseň od Bonnie Prince Billyho, která je pochopitelně, i když je o střelných zbraních, tak je jak jinak než pacifistická, jmenuje se Guns Are For Cowards, což mluví samo za sebe. Tak to byl Bonnie Prince Billy a další věc je pozvánka na koncert newyorskýho dua Leia, který můžete někteří z vás znát z festivalu Creepy TP, kde hráli na pokovidovém ročníku v roce 22. A pak ještě myslím rok na to v Praze na koncertě v Underdogs, dneska Sub-Zero. A teď se vracejí s novou deskou I Forget Everything a z tý je tenhle ten single, tak pokud máte rádi akustickou hudbu nechcete si nechat ujít neobvyklej zážitek vidět na klubové scéně naživo hrát harfu, tak doražte na Leia 5. října do Bike Jesus v Praze na Štvanici. Corners Aleja.

Tak dohrála vám Claire Cronin Before the End of Time z její chystaný nový desky. Předtím to byly znovu obnovený Carissa Sweird, což to znovu obnovení tyhletý kapely je docela velká událost pro okruh jejich posluchačů. No a předtím vám před Carissa Sweird vám hrála Leia a pozvánka na jejich koncert 5. října do By Jesus v Praze. Další věc bude taky pozvánka na koncert teď v neděli v Praze v Sub-Zero, dřív Underdogs. Můžete naživo potkat a slyšet a vidět hrát TJ Cogilla, neboli King Dude, se říká tady ten chlapík, kdysi teda v Čechách hrává docela často, kdysi hrál i na jednom z ročníků tehdy kutnohorského festivalu Creepy TP, pak mnohokrát po klubech pražských a v poslední době i na festivalu Brutal Assault. No a zahraje teď v neděli, jestli se napletu, tak je to akustický koncert, což v případě King Dude je dobrá zpráva, páč je zdatný písničkář s nádechem country i neofolku a zároveň se nebere úplně vážně, což je obzvlášť hodný ocenění. King Dude teď na Rádiu 1 v neděli večer v Sub-Zero na Smíchově 45666 se jmenuje tady ta skladba.

0: No, počkej, chvíli tady podělej, to mě musíš jako říct, že to mě jako fakt těžce mě to jako zajímá. Promiň. Hej, to mě jako řekni. Hej, koho tě bojíš, jo? Tak losnu, anebo mažňáka?
1: Já, jako každý soudní člověk, volím Rádio 1.

prohráli vám se dnes a tady to je už pozvánka na další koncert a poslední pro dnešní noc. 8. října a 9. října v Praze a v Litoměřicích slovenské Košické Kolovrat společně s posledními decembrovými dny a dubnem v Pešti. Teď na rádiu 1 Kolovrat.

Tak, dohráli vám Kolovrat a bode mě to pro dnešní noc byla v podstatě už předposlední věc. Mějte se pěkně za 14 dní, ve čtvrtek večer o 10 hodin tady budu zase já nebo Jakub Hošek Podlovičko M180 a budeme se na vás těšit. Úplná věc na závěr, Bill Callahan, nebo vlastně Bob Dylan, With God on Our Side. Tak se mějte pěkně a čau.

0: jedno.
1: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže z Jejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAutu. Podporuje Radio 1.
2: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
3: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
4: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
5: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
4: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
6: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prakartweek.cz.
7: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činže, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
8: 9. října v paláci Akropolis vystoupí Ivo Dýmčev, jeden z nejoriginálnějších hlasů současné evropské scény. Zpěvák, performer a skladatel, který netvoří jen hudbu, ale celý vlastní svět. Ivo Dýmčev, 9. října, palác Akropolis. Vstupenky v síti GoOut.
9: Reklama na Radio 1.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchal Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

devatero řek a devatery hory. Odvezou mě mladí do domova pro seniory. Jídlo dávají uvnitř, lavičky jsou venku. Na lavičce potkám senioritu Lenku. Její hnědé oči mají různé vrstvy. Její život protek někde mezi prsty.

vezmu kryplkárku, projedu se k vodě a pak ze dna řeky pozoruji lodě. Myslím, že jim sluší jejich širší bříška. Život měl jsem tuší, skoro žádná dýška. Co nevezme hloubka, neustojí výšku. Hleďme ho floutka, asi snědl knížku.

0: až přejdu devatero řek a devatery hory. Odvedou mě mladí do domova pro seniory. Jídlo dávají uvnitř, lavičky jsou venku. Na lavičce potkám senioritu Lenku. Její hnědé oči pozorují stromy. Její život zmizel někde mezi domy.
1: Tyjo, ten novej Blake, to je...
2: Vojtěchu, nezačínej.
1: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
2: Prosím tě, zastav mi tady.
1: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
2: zastav mi tady.
1: Jako tady?
2: Jo. Čau.
1: Čau.
3: Radio 1.

Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když buchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavte se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo.

0: nemůžu, pozvěte to za mě.
1: Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje stejné.